0: zábavě. Skvělá ovocná chuť bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
1: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
2: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa, pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Káva Perla Origins Columbia 250 gramů za 109,90.
3: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni, anebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Kaufland.
5: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 370.

0: 99 000 korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
1: Volkswagen. Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda, nyní za lepší ceny.

0: Pecka.
1: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
4: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tadá!
7: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
8: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
9: Tyjo, to je neskutečná šance.
10: Maxi Výprodej.
11: Získejte levněji chytré hodinky Amazfit a mějte světlo, sílu i výdrž po ruce.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
16: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka, Banka českého hokeje.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
18: Astrid Glow Expert 4D redukuje tmavé skvrny a vrásky, zjemňuje pleť a sjednocuje její tón. Astrid Glow Expert 4D. 4 účinky, jedna volba.

0: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
1: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
2: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa, pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Káva Perla Origins Columbia 250 gramů za 109,90.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda, nyní za lepší ceny.
5: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
6: Volkswagen.
7: Pecka, tady dobrý, krása, hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier, dokonalost v detailech.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
10: Testujem.
11: To je dopravář.
13: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
14: L'Oréal Paris uvádí.
15: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
14: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
15: Když září moje vlasy, zářím i já.
14: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
16: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitek.

0: Volksbanka.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
2: Nejde elektřina.
1: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
5: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: are you going, baby?
1: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa, pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Káva Perla Origins Columbia 250 gramů za 109,90.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
8: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
9: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
10: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi Výprodej.
12: Získejte levněji chytré hodinky Amazfit a mějte světlo, sílu i výdrž po ruce. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
14: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
15: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
16: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
17: Nejde elektřina.
16: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit. Red Bull vám dává křídla.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: L'Oréal Paris uvádí.
4: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
4: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
5: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.

0: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Káva Perla Origins Columbia 250 gramů za 109,90.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně irty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
8: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
9: Dobrý por.
10: Co to bylo?
9: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
11: Red Bull vám dává křídla.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
14: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
15: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
16: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
17: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Totár pořádá Maxi výprodej.
2: Tyjo, to je neskutečná šance.
3: Maxi výprodej.
4: Získejte levněji chytré hodinky Amazfit a mějte světlo, sílu i výdrž po ruce. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
6: Nejde elektřina.
5: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
7: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
7: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
6: Když září moje vlasy, zářím i já.
7: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
6: Vy za to stojíte.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
1: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
3: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
1: Volkswagen.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
2: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
6: Tyjo, to je neskutečná šance.
7: Maxi Výprodej.
8: Dopřejte si dokonalý šálek kávy každý den s automatickým kávovarem za akční cenu. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
10: Nejde elektřina.
9: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
11: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

make some noise. The Swedish.

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Přijdu do baru.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda, nyní za lepší ceny.
1: Sebejistota přichází s věkem, přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
3: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
2: Nejde elektřina.
1: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
3: L'Oréal Paris uvádí.
4: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
4: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
6: Dobrý por. Auajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
9: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
10: Volkswagen.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
13: Co tady děláte?
11: Testujem.
12: To je dopravář.
14: Vyrazte do města i do přírody s elektrokolem Gogen nyní se skvělou slevou. Tatart.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
1: Tady jsme!
2: Oh. Trosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
7: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně irty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: L'Oréal Paris uvádí.
10: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
9: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
10: Když září moje vlasy, zářím i já.
9: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
10: Vy za to stojíte.
11: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
12: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
13: Tyjo, to je neskutečná šance.
14: Maxi Výprodej.
15: Získejte levněji chytré hodinky Amaze Fit a mějte světlo, sílu i výdrž po ruce. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
19: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
6: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
8: Mně taky ne!
3: Nečekáme, až to vyroste. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o rovných 200 mega. Na to si můžete vsadit. Losujeme už v neděli.
5: Astrid Glow Expert 4D. Redukuje tmavé skvrny a vrásky. Zjemňuje pleť a sjednocuje její tón. Astrid Glow Expert 4D. 4 účinky, jedna volba.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
20: Nejde elektřina.
1: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
3: Prosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink. Baby.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
5: Testujem.
6: To je doprava.
7: Vyrazte do města i do přírody s elektrokolem Gogen, nyní se skvělou slevou. Tatart.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
9: Nejde elektřina.
8: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
10: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
2: Mě taky ne!
3: Nečekáme, až to vyroste. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o rovných 200 mega. Na to si můžete vsadit. Losujeme už v neděli.
4: L'Oréal Paris uvádí.
5: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
4: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
5: Když září moje vlasy, zářím i já.
4: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní za 2999 Rowenta vysavač a Tefal kuchyňský robot za 1299. Tesco, počítejte s námi.
4: Ano?
5: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
6: své peníze převést na bezpečný účet.
4: Kdo volá? Brankář?
5: Bankéř.
4: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
6: Ověření, co to chce, že?
4: Nemáte? Tak tu máte.
7: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
8: Extra sleva 10% na celý nákup. Například vrchní matrace po 60% slevě za 1200 korun. Nyní s extra slevou za pouhých 1080 korun. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
11: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
12: My si půjčíme bezpečně.
11: Tady podpísek.
13: Ne, ne, tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
14: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
15: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
16: Maxi Výprodej.
17: To je šance.
18: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
19: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
20: Ten den změnil úplně všechno.
21: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
22: Všechny stopy vedly na jedno místo.
23: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
24: Záhada, co?
25: Ty už mě nemiluješ?
26: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
27: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
28: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
29: Připrav se na Allegro Smart Weeks.
0: Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Kaufland.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní za 7,90 Tesco jogurt bílý a Tesco oplatka s krémovou náplní za 6,50. Tesco, počítejte s námi.
4: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
5: Extra sleva 10% na celý nákup. Například zahradní set po 50% slevě za 10 000 korun. Nyní s extra slevou za 9 000 korun. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ano?
7: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
8: své peníze převést na bezpečný účet.
6: Kdo volá? Brankář?
7: Bankéř.
6: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
8: A vy řekni, co chceš?
6: Nemáte? Tak tu máte.
9: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
11: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
12: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
13: My si půjčíme bezpečně.
12: Tady podpísek.
14: Ne, ne. Tady podpísek.
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
15: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
16: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
20: Aesthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Aesthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. aestheticprofi.cz.
21: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk.

0: Radost letí jako blesk.
1: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
0: Tada!
1: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
2: Fibromy? Častý problém, který ovlivňuje vzhled pokožky. Objevují se na krku, v podpaží nebo pod prsy. Nejsou nebezpečné, ale mohou být nepříjemné.
3: Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše. K dostání v lékárnách.
4: Maxi Výprodej.
5: To je šance.
4: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny.
6: Datart.
7: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
8: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

No matter what, no matter what, you

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 7,90 okurka hadovka kus a Häagen-Dazs zmrzlina za 99,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Ano?
5: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
6: své peníze převést na bezpečný účet.
4: Kdo volá? Brankář?
5: Bankéř.
4: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
6: A ověření, co? Cože?
4: Nemáte? Tak tu máte.
7: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
8: Extra sleva 10% na celý nákup. Například vrchní matrace po 60% slevě za 1200 korun. Nyní s extra slevou za pouhých 1080 korun. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
10: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
11: My si půjčíme bezpečně.
10: Tady podpísek.
12: Ne, ne. Tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
13: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
14: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
15: Express menu uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
16: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
17: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
18: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
19: Větší, než si myslíš.
18: Proč prší?
19: Aby se tady cítil příjemně.
18: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
20: Dorazili jste do cíle.
19: Tak jo, jsme tady.
20: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
21: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
22: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
23: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově.

0: Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Maxi výprodej.
4: To je šance.
3: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tadá!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Kaufland.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně a Pilsner Urquell za 25,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Borotalko uvádí Borotalko Man.

0: finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
1: Extra sleva 10% na celý nákup. Například zahradní set po 50% slevě za 10 000 korun. Nyní s extra slevou za 9 000 korun. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
3: My si půjčíme bezpečně.
2: Tady podpísek.
4: Ne, ne. Tady podpísek.
0: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
5: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasů. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
7: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
7: Proč prší?
8: Aby se starý cítil příjemně.
7: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
9: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
10: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
13: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
14: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
13: Tadá!
14: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
15: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Bref Color Auto Active.
1: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
2: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Maxi Výprodej.
5: To je šance.
4: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
6: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
7: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
8: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90 Tesco vejce a Madeta mléko plnotučné za 15,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Ano?
5: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
6: své peníze převést na bezpečný účet.
4: Kdo volá? Brankář?
5: Bankéř.
4: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
6: A vy řekni, co chceš?
4: Nemáte? Tak tu máte.
7: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
8: Extra sleva 10% na celý nákup. Například vrchní matrace po 60% slevě za 1200 korun. Nyní s extra slevou za pouhých 1080 korun. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne. Tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
12: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
13: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
14: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
15: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
16: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
17: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
18: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
17: Tadá!
18: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
21: Maxi výprodej.
22: To je šance.
21: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.
23: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
24: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Nový Jar Power Spray odstraňuje masnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s masnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a masnota nemá šanci.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 199 korun měsíčně.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
8: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
9: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
10: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
11: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
14: Totár pořádá Maxi Výprodej.
15: Tyjo, to je neskutečná šance.
16: Maxi Výprodej.
17: Dopřejte si dokonalý šálek kávy každý den s automatickým kávovarem za akční cenu. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Actimel 12 kusů za 89,90 a to Fife v Byla klubu za 34,90. Byla.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

I gave you my love. I gave you my love. I gave you my love.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
4: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
5: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
10: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
11: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
12: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
13: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
14: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou. Stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
17: A dělej to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
19: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
20: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
21: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
22: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
23: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
24: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
0: šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
1: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
3: Volkswagen. Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bakárovou,
17: Jakuba,
25: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
25: Mikýř,
17: Tereza,
25: Maško,
17: René Dan,
25: Monika Tymková,
17: Petr,
25: Švancara,
17: Martin,
25: Hrana.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
28: Návykový látky až po samotným přelnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji nabíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
35: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: cabocla.
1: Bam Rabbit, kdo je Bam Rabbit?
2: So, you guys like drugs?

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Nádhera.
2: Díky, kámo.
1: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. A kustrunová sekačka za 499,90. Zahradní hadice za 199,90. A akunušky na trávníka živý plot za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
4: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
5: Velké vítězství může začít.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...

0: mnoho podob.
1: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
3: nejde elektřina,
2: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
6: Tyjo, to je neskutečná šance.
7: Maxi Výprodej.
8: Získejte levněji chytré hodinky Amazfit a mějte světlo, sílu i výdrž po ruce. Datard, opravdový elektrospecialista.
9: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
10: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
11: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
12: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
13: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Létuže pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maškova,
15: René Dan,
16: Monika Tymkova,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrano.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po samotným přelnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Jestli chcete, pojďte se podívat.
23: Nech do ní svoji navíječku.
24: Tohle je show.

0: Tohle byste u Krause neslyšeli.
1: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
7: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
8: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
9: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
10: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden mléko v Bila klubu za 8,90 a Mko mysli v Bila klubu za 64,90. Bila.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
3: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To je dopravác.
7: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
8: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
11: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
6: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.

0: kanka.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To je dopravát.
7: Vyrazte do města i do přírody s elektrokolem Gogen nyní se skvělou slevou. Tatart.
8: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden jahody 400 gramů za 34,90 a šunka dušená v páře za 19,90. Bila.
11: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
12: nejde elektřina,
11: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
13: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
14: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat.
8: Tam bych do ní svoji nabíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Ještě než si dneska ukážeme top 4 klipy hitparády, tak tady se mnou sedí Luděk Motyčka, CEO festivalu Rock for People.
1: Dobrý
0: Luďku,
1: den.
0: Vítejte. Já mám takový dotaz. Všichni asi si umím představit, co znamená pozice CEO obecně, ale co znamená pozice CEO festivalu?
1: Tak já se to stále troufnu říct učím, protože v té roli jsem 2 roky teďka. Ale když to zjednoduším, tak vlastně moje role je pomáhat tomu týmu, aby ten festival proběh co nejlíp, co nejúspěšněji, aby fanoušci byli spokojení, aby kapely byly spokojení a aby to celý náš tým úspěšně zakončil a mohl se připravit na další ročník.
0: A když mluvíme o těch kapelách, tak vlastně letošní line-up je hodně našlápnutý. Bring Me the Horizon, Limp Bizkit, Iron Maiden, Halsey. Máte tam velikánský jména, který jsou ale strašně zajímavě i namixovaný. A sami máte festival skoro vyprodaný, tak na koho se letos lidi těší nejvíc?
1: Tak letos si troufnu říct, že ten zájem je poměrně vyrovnaný. My už máme čtvrtek, už je úplně vyprodaný. Na Gorillaz teďka kolegové oznamovali, že máme posledních 200 lístků, takže pokud někoho baví Gorillaz, případně Electrical Boy, Megadeth, Bombec, je tam to strašná spousta, tak zbývá posledních 200 lístků na středu. Pátek už se taky hodně tenčí, na sobotu nám dochází první edice, takže dá se říct, že letos je to poměrně hodně, jak bych řekl, vyvážený a hlavně ty celofestival lístky už vlastně taky mizí, už tam máme poslední stovky, takže letos jsme rádi, že budeme zase vyprodaní, že nám fanoušci věří.
0: Já jsem teda v tuhle chvíli ráda, že už svoje lístky mám, aby mi nic neuteklo. Ale vrátím se teda k jedné konkrétní kapele, a to je Limp Bizkit. Čeká se jedna z nejšílenějších show v rámci vlastně festivalové historie. Ze záběrů vlastně z Jižní Ameriky je vidět, že ty festivaly nebo ty jejich shows obecně jsou brutální. Všude jsou samý mošpity a nikdo tam jen tak nestojí a nespívá si vlastně texty. Tak jak se na jejich show připravujete vy jako festival?
1: Tak my jsme Limp Bizkit měli v roce 2015, takže už trošku víme, co čekat. A trochu si říct, že vlastně na festivalu máme hodně zkušeností právě s takovým jako divočejšíma kapelama, který vyvolá velký nadšení, velký mošpity, takže troufnu si říct, že to bude srovnatelný třeba loni Slipknot, to byla taky velká, velká divočina. A máme hlavně fantastický fanoušky, který si to jako myslím velmi, velmi užijou. Já jsem měl to štěstí vlastně vidět Limp Bizkit na té aktuální tůře a je to teda velký zážitek, tak věřím, že se to podaří, aby všechno klaplo a všichni byli spokojení.
0: Dokážete si vzpomenout třeba na nějaký jako fakt asi nejšílenější mošpit, co jste v rámci jako Rock for People zažili?
1: Tak napadá mě, to byl tuším Ballet for my Valentine, to bylo 2016 a ti udělali mošpit kolem zvukového pultu, že, který je veprostřed, takže vlastně to bylo na celé té ploše.
0: Přežil to zvukový pult?
1: Jo, zvukový pult to přežije, tam jsou kabely jsou krytý, technici byli schovaní, takže to všichni přežili bez problému.
0: A zapojujete se třeba do mošpitu i vy sám?
1: Oni už mě tam nepouštějí.
0: Byl jste tam moc krát, tak už vás tam radši nechtějí pustit.
1: Už trošku nadsázka, ale vlastně člověk bohužel nemá příležitost vlastně se zaposlouchat do těch koncertů. Vlastně já jsem loni viděl asi 2 koncerty celý jenom a to ještě jen díky tomu, že jsem tam byl zrovna na tom koncertě s nějakým hostem. Mm-hmm. Protože jinak těch věcí, které jsem je potřeba zařídit nebo nějakým způsobem adresovat, s někým si promluvit, je celá řada. A loni to bylo o to náročnější, že vlastně my jsme měli spoustu nových věcí, spoustu změn, takže bylo potřeba hodně věcí řešit za pochodu, takže doufám, že letos to proběhne trošku klidněji a bude čas se na nějaký koncert opravdu podívat.
0: Takže vlastně vaše práce nikdy nekončí a i když dáte teda s celým týmem dohromady krásný několikadenní festival, tak vy se ho vlastně nemáte ani šanci užít.
1: Já mám to štěstí, že se podílím na bookingu, takže je spousta festivalů, těch menších festivalů, kde se snažíme objevit takové nové hvězdy, respektive nové interprety, takže tam má člověk si jako šanci si ten koncert užít. Ale pravdou je, že na festivalu se to ne vždycky podaří. Když jde všechno bez problémů, tak ano, ale většinou je spousta práce kolem a hlavně se snažím, aby se to užili ty fanoušci.
0: Je někdo, na koho se letos těšíte vy konkrétně nejvíc z těch interpretů, který máte?
1: Já osobně se těším spíš na takový ty bombonky, kapely, které ještě třeba k nám nikdy nepřijeli, což je třeba The All American Rejects, o který si fanoušci psali dlouhou dobu.
0: Na ty se těším hodně já osobně.

0: vlastně ty přijedou poprvé do České republiky, oni se hrozně málo jezdí do Evropy. Moc se osobně těším na kapelu Water From Your Eyes, což je vlastně jedna z takových těch začínajících alternativních kapel. Je tam toho spousta, těším se na to, jak lidi budou reagovat na, na celou řadu takových těch českých objevů. Máme štěstí v tom, že vlastně letos se s těmi anděli kryjeme prakticky stoprocentně, takže u nás bude vystoupí Marie April, máme tam Jamesa Cola a tak dále, takže jakoby i z té české scény myslím si, že tam z čeho vybírat, takže v ideálním případě, pokud bych se to mohl užít, tak bych se nezastavil.
1: A když tak jako nakombinuju tu českou scénu a ty mošpity, hodně nečekaný mošpity byly třeba na Marii Rotrovou a nebo i na Rizí Dechovku. Máte tam letos něco, kde si myslíte, že by takovýhle nečekaný mošpit mohl vzniknout?
0: Věřím, že těch překvapení bude víc. My ještě jsme to jakoby takové to klasické jméno, jako byla loni Marie Rotrová v minulosti třeba, Ivan Mládek a tak dále, tak, nebo Václav Neckář, tak to jméno nás teprve čeká. Jestli se nepletu, tak přijde tento týden, takže já nechci zkazit překvapení kolegům, tak to si myslím, že se lidi užijou moc. Letos se budou opět opakovat Božiáci, právě pochodová dechovka, jejich vystoupení mělo obrovský úspěch, jak v hledišti, tak i na jevišti, že sami Božiáci se to strašně užili, takže jsme se domluvili, že s trošku jiným programem letos přijdou znova, takže to taky odkrývám překvapení, přijde to v příštím týdnu, ale na Božiáky se fanoušci můžou těšit a těch překvapení tam bude celá řada, budeme mít tuším 10 vystoupení, které vlastně lidi poznají až v ten den, takže vlastně takový ty klasický secret sety, takže těch máme 10 naplánovaných, takže snažíme se rozšiřovat to, co mají lidi rádi a to, co si užívají.
1: No, výborně, tak my se moc těšíme. Čeká nás toho ještě mnohem víc, ale než se k tomu dostaneme, tak si teď dáme 4. příčku hitparády.

0: jsme zpátky a teď se vrátíme, nebo otočíme se k něčemu, co zajímá mě letos. A to je Halsey. Samozřejmě se těším na spoustu těch men, který máte oznámený, ale Halsey je pro mě někdo, koho já jsem osobně chtěla dlouho vidět. Není to úplně typický rockový interpret, ačkoliv si rock taky jede. Jaký na ní máte ohlasy vlastně, co od ní třeba i očekáváte v rámci jejího vystoupení?
1: Halsey je interpretka, která je fantastická, ona má celou řadu tváří. Její poslední dvě alba jsou de facto jako v zásadě rockový, že to předchozí dělala s Trentem Reznorem z Nine Inch Nails. To poslední má zase na variaci jako 70, 80, je to fantastický, doporučuji poslechnout. Měl jsem příležitost ji vidět v Anglii v roce 22. Ten koncert mě upřímně vyrazil dech společně s Bring Me the Horizon. To byl pro mě největší vrchol festivalu. A my jsme se s jejím týmem bavili už delší dobu, že bychom ji rádi přivezli právě proto, že ona prolíná ty žánry a myslíme si, že vlastně to její vystoupení by mohlo splnit spoustu těch jakoby atributů, který od ní chceme, protože je to respektive nové jméno, je to jméno, který se vyvíjí dál, která vlastně píše vlastní songy a tak dále. To je prostě interpretka, autorka a světového kalibru. A my jsme byli velmi pozitivně překvapeni jakoby jejich reakcí, toho týmu samotného, protože za prvý ona u nás začíná, takže uvidíme, možná tam bude třeba díl, možná nás překvapí, ale nevím, a to ještě se necháme překvapit i my sami, ale oni sami vlastně vědí, že jedou na rockový festival, jsou si toho vědomí, a oni se připravili vlastní logo, a my jsme s ním měli takovou zábavnou historku. To logo, které vidíte Halsey u nás na stránkách, tak to udělali speciálně pro Rock for People.
0: Okay.
1: Protože její tým vlastně se koukal na náš web a viděli tam ty krásný loga Iron Maiden a tak dále. Tak vlastně říkali, jak bychom mohli, aby jsme zapadli na spekce, se k tomu připodobnili, tak speciálně pro nás udělali to logo. No a my jsme se to dozvěděli shodou úplně náhod, protože my normálně ta loga nepoužíváme od toho okamžiku, kdy už máme ten vlastně rozdělení kapel na dny. Takže jsme jim poslali, takhle to bude vypadat. A oni nám napsali zklamaný, já nemohli byste prosím teda použít to logo, protože my jsme ho udělali speciálně pro vás. Jo. Takže to je za mě velká jakoby indikace toho, že oni vědí, že jedí na rockový festival. My stejně tak víme, že oni budou trochu upravovat setlist, budou hodně pracovat se scénou a tak dále, takže myslím si, že nás všechny a doufám mě, Halsey velmi, velmi překvapí a je to fantastická zpěvačka, takže myslím, ten koncert bude výborný.
0: Na to se strašně těším. Já totiž ji poslouchám hrozně dlouho a vlastně, když si vezmu, tak vlastně od alba Badlands, který bylo čistě takový jako fakt jako popový, vlastně ona se hrozně vyvíjela, sama přecházela, takže já jsem jako extrémně zvědavá, co vlastně si připraví na ten rokáč. A chtěla jsem se i zeptat, jak těžký vlastně bylo třeba Halsey zabukovat, ale vy jste vlastně sám teďkon řekl, že z toho jsme byli nadšený, že vlastně vás překvapila ta reakce, takže byl to takovej, jak se mu říká, smooth sailing vlastně s tady tím interpretem?
1: Nejsložitější bylo dořešit tu logistiku, protože vlastně ona začíná u nás a pak nevím, jestli pak má další festival, tuším je za týden, takže tam je vždycky komplikovaný dořešit jakoby tu logistiku, aby to dávalo smysl, aby ona mohla přijet, protože oni musí se připravit, ne, to není jenom vlastně o týmu té zpěvačky, ale vlastně celý tým, který připravuje tu scénu a tak dále.
0: Není to taková ta typická hudba, kterou by lidi možná čekali na Rock for People, tak je třeba právě i Black Bear. Co vás vlastně jako vedlo k tomu vybrat si zrovna jeho, dát ho jako mezi ty interprety, který jste se rozhodli, že tyhle chceme?
1: Jeho jsme domluvali speciálně k tomu, aby vlastně doplnil Halsey. Mm-hmm. I z toho důvodu, že prostě pro mnohé fanoušky Halsey jet na Rock for People nemusí být jako řeknu první volba, respektive může to být pro ně překvapení, tak jsme se snažili za prvý, aby tam bylo něco, co může oslovit jak fanoušky Halsey, tak fanoušky Rock for People. Black Bear díky svým kolaboracím, že má jich spoustu s různými punkrockovými zpěváky, on je takový rapper slash punker, takže posledně vystupovali na Warped Tour, takže já si myslím, že také ten průsečík, je to vlastně mladý interpret. A ta zajímavost je, že vlastně v letošním roce Rock for People je jediné evropské vystoupení. Takže to domlouvání bylo trošku komplikované, nakonec to klaplo, tak věřím, že nás příjemně překvapí a bude to další jako perlička v tom našem line-upu.
0: No já jsem rozhodně zvědavá, co si na Rock for People přiveze letos, protože on jako, jak jste sám říkali, to je jeho jediný datum prostě v Evropě, takže já si myslím, že i to i spoustu lidí může přitáhnout. No a teď jsme se bavili o tom, co zajímá mě letos, ale co zajímá vlastně úplně všechny fanoušky, ať už koncertů nebo festivalů, tak jsou požadavky kapel. Red Hoti mají třeba vířivku mezi svýma požadavkama, některé kapely chtějí třeba mít vlastní posilovnu. Tak máte tam vy třeba něco, co si pamatujete historicky, že byl fakt jako úplně šílený požadavek a povedlo se vám ho splnit?
1: Většina těch interpretů tím, jak je tam ten tlak ekonomiky, tak odpadá jakoby ty možnosti, že ti interpreti dřív měli pauzy třeba mezi vystoupení, jak se mohli někde vyrazit na výlet, prostě užít si to. Teď je to o tom, že je ta snaha prostě maximálně jakoby zoptimalizovat tu celou šňůru.
0: Takže to vlastně jedno datum za druhé.
1: Jedno datum za druhým, takže vlastně takový ten standardní kapela, pokud to není nějaká obrovská jako headliner, který třeba přiletějí s private jetem a pak se je nechají do výzvu, odehrajou se, odjedou, tak vlastně oni přijedou tím turbasem, kde vlastně spí v rámci spánku, je přivezou, oni vystoupí u nás na festivalu, promnou si oči, když to přeženou, přijdou nějakým způsobem na zkoušení, najedí se, odehrají, zajdou do toho turbasu, jedou zase na další staci. Mm-hmm. Takže vlastně ten život je, troufnu si říct, hodně tvrdý, takže my se jim to snažíme trošku zpříjemnit, takže tam letos bude po druhý posilovna pro vystupující a tak dále. Ale vlastně k těm jejich požadavkům oni se opravdu snaží to dělat efektivně, to znamená nějaký požadavky třeba na alkohol, já jsem taky čekával, že ty takový klasický kliše, že budou chtít různé věci, nejvíc poptávaný jsou speciální vody. Jo, mm-hmm. A prostě všechny tyhle ty,
0: protože má jako preferenci prostě na nějaký brand a chtějí jako...
1: To je spíš o tom, že prostě ty interpreti potřebují, aby byli zdraví, aby byli funkční, aby prostě, takže to znamená funkční vody, různý vitaminový vody a tak dále. Jo, to je vlastně top of list. Bych řekl, nejšílenější v uvozovkách požadavek byl, že někdo chtěl prostě, aby byly černý tapety, jo. A to je vlastně všechno, jo. Takže prostě žádný jako excesy, co se traduje někdy z dávných minulých, s tím se nepotkáváme a já to naprosto chápu, protože pro ně to opravdu je velmi náročný a snaží se podat co nejlepší výkon na tom pódiu, takže to fakt jako trošku bych řekl, je to víc podobný fitnessu, dá se říct, v zákulisí, než třeba nějaký rokový šňůře, paradoxně.
0: Já právě jenom ptám se i vlastně z toho důvodu, že tím vlastně, jak my jako máme prostor kolikrát dělat ty rozhovory s těma interpretama, tak právě nejčastěji, co je vidět vlastně v backstage, tak je voda, alkohol a třeba pizza. Ale právě se mi stalo, že jsme takhle dělali rozhovor i s DJem, který tam měl prostě vitaminové vody, mysli tyčinky, oříšky, sušený ovoce. No, tak právě, že ten kontrast je takový hrozně zajímavý, tak právě si vy jste takhle jako se s něčím setkal, ale evidentně je teda vidět ten trend té fitness kultury, že všichni to chtějí zdravě.
1: Je to tak, prostě. Když ty lidi jezdí v tom autobusu, tak mě třeba velmi často šokovalo. Jako člověk to překvapí a pak, když si to uvědomí, tak to přijde logicky, ale vlastně první věc, co udělají, vylezou z autobusu, vytáhnou yoga matku, začnou cvičit, aby se protáhli. Že, protože není nic horšího, než žerete ne v koncert a vás seknou záda.
0: Jo.
1: A tak dále. Ale opravdu jakoby ten trend jakoby zdravého života tam je vidět strašně moc. Za poslední léta obzvlášť.
0: Super.

0: Jsme zpátky a mě teď zajímá jedno téma, který máte na triku taky. Bloodfest. Jaký to je vlastně jako organizovat Bloodfest 14 dní po tom, co organizujete další obrovský festival, kterým je Rock for People?
1: Tak realita ukáže. Kolegové, když jsem jim to říkal, tak se tam mísilo nadšení, řekl s troškou až pláče. Já teď přeháním, ale bude to samozřejmě složitý, protože vlastně ten tým, který se připravuje 2 měsíce na festival, pak 5 dní naprostý vlastně intenzity toho festivalu, pak se to musí zbalit. Vlastně 2 týdny na to bude Bloodfest, uvidíme. Výhodou je, že se snažíme maximální část té infrastruktury znovu použít na Bloodfest, takže se vlastně nebude to tak, že bychom stavili úplně od nuly. Návštěvník, který bude na Rock for People a přijde na Bloodfest, tak určité části areálu pozná. Na druhou stranu můžu slíbit, že ten areál bude značně upravený, překopaný, až dá se říct, bude tam spousta věcí, které patří jenom k Bloodfestu, které jsou prostě úplně nový, protože je to dělaný v režii vlastně doma a jeho týmu.
0: A jak dlouho vlastně trvalo domluvit to, že vlastně Bloodfest přiveze k nám do Čech?
1: Ta samotná debata, jakoby už ta konkrétní, tuším, trvala asi 5-6 měsíců. Nicméně ty debaty o respektive jakoby nápad, že by se tady vlastně ten Bloodfest mohl realizovat, už trvají delší dobu, dá se říct vlastně od jeho vystoupení, protože on vystoupil na Rock for People a už v té době vlastně 24 měl ten první Bloodfest. Vystoupení u nás proběhlo, jako všem vyrazil dech. A dodnes na to všichni vzpomínají, přesně jak jste říkala, bylo to první jeho jakoby velké headline vystoupení na velkém festivalu, takže on sám z toho měl opravdu velký zážitek a vrací se k tomu i dodnes, na to vzpomíná rád. Takže vlastně my jsme v kontaktu od té doby a už vtedy jsme si říkali, hele, kdybyste někdy zvažovali, že byste to udělali mezinárodně, hele, máme tady krásný areál, který znáš, budeme rádi. A loni v létě se to vlastně stalo skutečností, přišli a řekli, hele, zvažujem, a pak to trvalo zhruba 30 minut domluvit ty detaily.
0: My jsme právě s Domem nedávno mluvili, ptali jsme se ho hodně na Bloodfest, ptali jsme se ho vlastně obecně na hudbu, naučili jsme ho něco málo česky a taky jsme se právě ptali na line-up, protože on sám říkal, že si line-up vlastně vybírá sám a má tam PEM, což je vlastně jediný český jméno, o kterém zatím víme, ale právě i sám říkal, že má hrozně rád ten moment, kdy vlastně může dát svýmu fanouškovi, který dělá hudbu, ten prostor, aby se z něj stala právě třeba celosvětová hvězda, což jste vlastně udělali vy pro něj, že vlastně to byl jeho první headline jakoby na festivalu velký. Tak jako Rock for People máte v plánu třeba dělat tady ty jako velký kroky i s jinýma interpretama a udělat, být u toho a udělat z nich vlastně tyhle ty velký jména?
1: Budeme rádi. Já se nechci brát kredit samozřejmě za úspěch Youngblooda, protože Bloodfest děláme společně s Davidem Urbanem, který je lokální promotér, takže když někdo přijde na koncert Youngblooda v České republice, tak všechnu práci zatím odvede David Urban. Tam máme výhodu, že je to náš kamarád a dlouhodobý parťák, takže jakoby domluva na tom Bloodfestu nebyla tak složitá. Ale děláme to vlastně v tandemu jakoby za českou stranu. A co se týče těch jiných interpretů, tak to je samozřejmě sen promotéra, že mít takovýhleho interpreta. My jsme to, dá se říct, v určitém, samozřejmě velmi zrychlené formě zažili s Maneskin, kteří u nás zahráli na té zmenšené verzi Rock for People Hope, takové té, co byla zasažená covidem. A my, když jsme je domluvali, tak to bylo ještě před finále Eurovize. Mm-hmm. Jo, takže vlastně my jsme je brali jako začínající zajímavý italský rockový nový hlas, řejmě tomu. Pak najednou vyhráli tu Eurovizi a následně jsme je dělali v O2 aréně. Jo, a zase, takže budeme moc rádi, pokud takových příběhů bude víc. Další příklad, dá se říct třeba Lorna Shore. A s tou jsme prošli z malých klubů, posledně jsme s nima vyprodali Univerzum, takže myslím si, že takových interpretů je tam celá řada a je to prostě promoterský sen ideálně, proto to děláme, proto máme koncerty a je tam spousta zajímavých. Jedna, co bych určitě rád zmínil nebo uvedl, jsou Palais Royal, kteří právě taky vystoupí na Bloodfestu. S nimi spolupracujeme už dlouho a byli jsme s nimi od nejmenšího klubu až po posledně hráli Foru Karlín, teď budou hrát na Bloodfestu, tak třeba budou mít taky vlastní festival.
0: A vlastně Bloodfest je trošku jiný než vlastně jako Rock for People. Tak jaký očekáváte třeba fanoušky, návštěvníky? Máte to třeba nějak jako vysledovaný, jestli dorazí jenom z Evropy nebo jestli dorazí třeba někdo i mimo Evropu?
1: Tuto chvíli máme nákupy, tuším asi z 85 zemí, aktuální to z minulého týdne. Je tam velký číslo fanoušků z Ameriky, z Kanady a dokonce z Austrálie, což nás překvapilo. Ale prostě je vidět, že doma tu svoje základnu hlavní fanouškovskou v těch anglicky mluvících zemích. A oni samozřejmě ten Bloodfest znají a do té Anglie mají blízko, tak když viděl jasně nový Bloodfest, tak si koupil lístky do Čech. Takže bude to hodně mezinárodní. On Rock for People je sám o sobě dost mezinárodní, máme zhruba čtvrtinu zahraničních návštěvníků. Bloodfest bude ještě trochu víc, tam je to nějakých třetina až já nevím 40%, takže samozřejmě zájem ze zahraničí je, protože to je jediný Bloodfest vlastně na světě, takže to je jediná možnost to zažít. No a co se týče toho samotného Bloodfestu, tak jak jsem říkal, my to děláme ve spolupráci s domovým týmem, který vlastně dohlíží na to, aby to opravdu bylo podle toho, podle té jeho ideje. Na druhou stranu se snažíme do toho přinést nějaké naše vstupy, co třeba funguje u nás na festivalu, nebo co víme, že vlastně mají rádi fanoušci v Česku, takže je to takový, jak bych řekl, kompromis, po všem se bavíme. Ale je to takový ten radostný kompromis, spíš i pro nás je to jako učení se, protože oni přinášejí hodně vlastně dá se zvyklostí z Anglie. Jsou to věci, které v Česku vůbec nedělají, takže i pro nás je spousta věcí, byť ten festival, myslím, Rock for People děláme nějakou dobu, tak jsou i pro nás je tam spoustu poprvé.
0: No výborně. My se moc těšíme jak na Bloodfest, tak hlavně na Rock for People, který už je skoro za rohem. No a třeba se uvidíme i přímo v mošpitu.
1: Třeba, budu se těšit, můžeme z toho udělat nějakou krátkou reportáž z mošpitu.
0: Výborně, to bude ideální, doufáme, že nepřijdeme o kameru ani o porty, ale určitě něco můžeme vymyslet. No a vy nikam nechoďte, protože právě teď vám pustíme klipy, které si svými hlasy poslali do top trojky hitparády.

0: Blanka.
1: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba úspornou pračku Bosch s parním ošetřením nebo bezdrátová sluchátka JBL s dlouhou výdrží. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Kam ta tržba mizí?
4: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
3: A dost. Příchozí platby.
5: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
6: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
7: My si půjčíme bezpečně.
6: Tady podpísek.
8: Ne, ne, tady podpísek.
5: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
9: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
5: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4 000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
10: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
11: L'Oréal Paris uvádí.
12: Počkat, počkat, vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
11: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
12: Když září moje vlasy, zářím i já.
11: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
12: Vy za to stojíte.
13: Ano?
14: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
15: své peníze převést na bezpečný účet.
16: Kdo volá? Brankář?
14: Bankéř.
16: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
15: A vy řekni, co chceš?
16: Nemáte? Tak tu máte.
5: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
17: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
18: Red Bull vám dává křídla.
19: Nádobí mě nezdrží.
20: So what? Somat.
21: Kdo chce, ten si poleží.
22: So what? Somat.
23: Party večer rozjedem.
24: S nádobím se nemažem.
25: Somat to dá druhý den.
26: První 5komorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
27: Ten den změnil úplně všechno.
28: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
29: Všechny stopy vedly na jedno místo.
30: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
31: Záhada, co?
32: Ty už mě nemiluješ?
33: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
34: Tady se vám blíží splátečka.
35: Ale nestraš.
5: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka. Find our way back
0: to the place with the morning sun. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
36: Přivítejte Adama Mišíka,
37: Moniku Bagárovou,
36: Jakuba,
37: Rybo,
36: Tomáše Zástěru,
37: Mikýř,
36: Tereza,
37: Maško,
36: René Dan,
37: Monika Timková,
36: Petr,
37: Švancara,
36: Martin,
37: Hrana!
38: Jsme přátelé?
1: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
3: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
6: Pojďte se podívat.
7: Nech do ní svoji nabíječku.
8: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Commerzbanka.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Přemku, jenom jsem z okresu.
3: Z Finančáku?
4: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
3: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
2: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
5: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
6: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIObanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIObanka. Pro všechny pozemské radosti.
5: FIO.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
8: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci...
6: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
9: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
11: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
10: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
12: Red Bull vám dává křídla.
13: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
14: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
13: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
15: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech...
16: Kate, pojistku prosím.
15: ...začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
17: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
18: Už jsem myslela, že někoho máš?
19: Mám. mBank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
0: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
16: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
20: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: A nehledě na to, že Eddie stojil jako kosmonaut, takže vždycky to s tím vesmírem, dokud my budeme něco společného mít, bude. Že kosmonaut je kosmonaut, že jo, a ne farmá.
1: You're late, I'm already here. Talk to me.
2: You will have visual confirmation of your mark in the next 10 minutes.

Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v

0: Banca.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
4: A běhej, rozpohybost třeba. No, makej.
1: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
5: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
7: Palette, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
9: Nejde elektřina.
8: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
10: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
2: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Wish I had a, wish I was a, wish I gave up.

0: Sbanka.
1: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí,

0: úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
1: A dost. Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Kup se slevou třeba výkonný Samsung Galaxy S25 Ultra nebo stylový A57 5G. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
8: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
7: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne.
12: Tady podpísek.
3: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
13: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
14: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
15: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka. Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť. Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
16: Tady se vám blíží splátečka.
17: Ale nestraš.
3: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
18: Dobrej por.
19: Auajs, co to bylo?
18: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
20: Red Bull vám dává křídla.
21: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
3: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
22: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
23: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Moniku Bagárovou,
23: Jakuba,
24: Rybo,
23: Tomáše Zástěru,
24: Vikýř,
23: Tereza,
24: Maškova,
23: René Dan,
24: Monika Tymková,
23: Petr,
24: Švancara,
23: Martin,
24: Hrana.
25: Jsme přátelé?

0: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Návykový látky až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
3: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
5: Nech do ní svoji navíječku.
6: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
8: Vzpomínáte? To byla doba.

Pořád se ptala, kdy už přijdu domů. Nechápala, že už nemám tam věci. Nutila mě zase dojít k tomu, být jako pták, zavřený v kleci.

0: Mamut je jen jeden. Tebex by Dembraven.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.
2: Karibuš, meleš, fuck it,

0: mizerný.
1: Co? Co? Je mrtvej.
0: To tě s nima nemůžu nechat ani pár hodin.
2: Přece nic nestalo, snad ne. Nebo jo?
3: Najednou tu není.
4: Ten je kyselý.

0: Záklon 2.
1: Tomu já říkám soundtrack k peklu.

Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
7: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
4: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
5: Okay.
4: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
11: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
10: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
12: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
10: Jasně.
13: Co je to virtuální baterie?
14: Virtuální baterie ukládá...
15: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
16: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
17: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
18: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
19: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: prostě vy jste mladí, to můžete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
1: Při běhu se uvolňují endorfiny, hormony štěstí.
2: Jo, tak to fakt necítím.
3: Vím vždycky, že ji předběhnu. To může trénovat, jak chce.
2: Tak se vsadíme. Když ti porazím, požádáš mi o ruku.
4: Je-li to kopy, to platí to.
5: Tak aby jsme do toho šlápli, jestli se chceš vdávat.
2: A my, počkej!

Co to děláš?

0: Tak dobrou. Teď je dneska středa. Vládneš to i potom běhání, ne?
1: Ale jo, no to už mě nezabije.
0: Tak ve středu už radši běhat nebudeš. To nemůžeme riskovat.

0: Jestli chcete, můžu vás naučit hrát na kytaru.
1: No dobré, to jsem ještě neslyšel.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit. A být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
6: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
7: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
8: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík.
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
13: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
14: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
15: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
16: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
17: Volkswagen. Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
18: A dělaj to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
22: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
23: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
24: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
25: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
26: Každá spokojená rodina má svůj šuplík.
0: Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
2: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
18: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
26: Ty brďo.
27: Wow.
28: Prosím.
18: Zahoď stud

0: zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
1: Akorát ho chytit.
2: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

tichá. Chvěješ se myšlenkou, že se rozední, děláš, jako že nespěcháš, já že nepospíchám. Nechce se s obědí, když je poslední.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se vůbec odvážím.

0: Plenka.
1: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba výkonný Samsung Galaxy S25 Ultra nebo stylový A57 5G. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. mBank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
11: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
12: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
13: Kate, pojistku prosím.
12: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
14: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
15: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
16: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
17: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
18: No to půjde těžko bez křídel.
17: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. a ten nám dá křídla. Stačí, když se napije.
0: Aha, jak asi?
17: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
0: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
13: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Bundesbanka.
1: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba úzkou pračku Candy pro hloubkovou hygienu nebo plenky Huggies s pohádkovým motivem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. mBank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
6: L'Oréal Paris uvádí.
7: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
6: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
7: Když září moje vlasy, zářím i já.
6: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
8: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
9: My si půjčíme bezpečně.
8: Tady podpísek.
10: Ne, ne, tady podpísek.
11: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
12: Kam ta tržba mizí?
13: Miau, miau. Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
12: A dost.
13: Příchozí platby.
11: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka. Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
14: Dobrý por.
15: Auvajs, co to bylo?
14: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
16: Red Bull vám dává křídla.

0: žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
2: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
3: Ten den změnil úplně všechno.
4: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
7: Záhada, co?
8: Ty už mě nemiluješ?
9: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
10: Tady se vám blíží splátečka.
11: Ale nestraš.
12: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
13: Ano?
14: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
15: své peníze převést na bezpečný účet.
16: Kdo volá? Brankář?
14: Bankéř.
16: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
15: A mi řekni, co chceš?
16: Nemáte? Tak tu máte.
12: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
17: Nádobí mě nezdrží.
18: Souvod Somat.
19: Kdo chce, ten si poleží.
20: Souvod Somat.
21: Party večer rozjedem.
22: S nádobím se nemažem.
23: Somat to dá druhý den.
24: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
25: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
26: Ty prďo.
27: Wow. Prosím.
25: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
28: Akorát ho chytit.
29: Zaujímavé.
25: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
8: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
9: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
10: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.

0: banka.
1: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
2: nejde elektřina,
1: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
5: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
6: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
7: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
8: A běhej, rozpohybost třeba.
7: No makej.
9: Investujte raději s odborníky do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA, pro všechny pozemské radosti.
10: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
11: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
12: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
13: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
15: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maško,
16: René Dan,
17: Monika Tymková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrano.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
20: Návykový látky až po samotným přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji nabíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
27: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
28: Ty prdě.
29: Wow.
30: Prosím.
27: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
31: Akorát ho chytit.
32: Zaujímavé.
27: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné,
2: levnější nehledejte.
3: Pizza Ristorante u nás, apkou za 49,90, Mionetto Prosecco při koupi dvou a více kusů za 109,90 a Pilsner Urquell za 25,90.

0: Stavíme dřevo stavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
9: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
10: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
9: Mela cože?
10: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
9: Vy za to stojíte.
11: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
12: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
8: Perfetto?
7: Perfetto. De Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Pojď, pojď, pojď!
3: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy. Vždyť nemám.
4: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
5: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel najdete nyní v drogeriích Teta.
6: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Vikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrana.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
11: Návykový látky až po samotným přilnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Nech do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
18: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
19: Ty prďo.
20: Wow.
21: Prosím.
18: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
22: Akorát ho chytit.
23: Zaujímavé.
18: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

Pořád se ptala, kdy už přijdu domů, nechápala, že už nemám tam věci. Nutila mě zase dojít k tomu, být jako pták zavřený v kleci. A teď se diví a teď mi volá, asi čeká, že změním svoje slova.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády. Různé druhy za 34,90.

0: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
2: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
3: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
4: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu

0: Jsem se ne...
1: Pojď mi sekačku.
2: Až mi vrátíš mlátičku.
1: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
2: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
1: Až mi dáš zpátky obracečku.
2: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
3: OK, tady je.
2: Víš co, asi si jde.
0: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
2: A ty na tu mlátičku. Já už vám vyvlácí, no.
4: U nás si půjčíte na co chcete. Bez skrytých poplatků a s předčasným splacením zdarma. Fio banka. Pro všechny pozemské radosti.
5: Fio.
6: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
7: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
8: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
9: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
14: Ty brďo.
15: Wow.
16: Prosím.
13: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
17: Akorát ho chytit.
18: Zaujímavé.
13: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus. Just the guitar, okay, cool.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
4: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
9: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
10: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Lidi se mě pořád na něco ptají. Dokonce si mě pletou s AI a říkají mi...
2: Liboté, nemůže mi to nějak škodit?
1: No rozhodně. Chceš doporučit jiný způsob osušení citliviny? No jasně.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
9: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
11: Okay.
10: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
13: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
14: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
15: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
16: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
17: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
18: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš voně. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: Mamut je jen jeden. Tebex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Volksbanka.
1: Pizzu Giuseppe. Nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Semku?
4: Jenom jsem z okresu.
3: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
4: Jde, jenom jeden. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
5: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
6: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIOBANKA. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
5: FIO.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba výkonný Samsung Galaxy S25 Ultra nebo stylový A57 5G. Ušetří se slevovými kódy na alza.cz.
8: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
10: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
11: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
12: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
14: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
15: Kate, pojistku prosím.
14: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
16: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers.

0: čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Hlavou

Без дел стойки. Делам стойки.

Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu.

0: Banca.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
5: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
6: No makej.
1: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIO Banka. Pro všechny pozemské radosti.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve velkoslevě Merci čokolády, různé druhy za 34,90.
5: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
7: nejde elektřina.
6: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
8: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
11: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo?

0: Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
1: Rybu,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Mašková,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přilnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Maximální úspora v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu.

0: Commerzbanka.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
3: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
6: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
8: Totár pořádá Maxi Výprodej.
9: Tyjo, to je neskutečná šance.
10: Maxi Výprodej.
11: Dopřejte si dokonalý šálek kávy každý den s automatickým kávovarem za akční cenu. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
13: Pizzu Giuseppe. Nikdy nejíte

0: dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
1: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: Flashbanka.
1: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba výřivku pro 4 osoby Marimex se 110 tryskami pro relaxaci celého těla. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. mBank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion. Find our way back
9: to the place with the morning sun. Žádný všední den už nebude všední, protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
10: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
11: Kate, pojistku prosím.
10: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
12: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
13: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
14: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
15: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
14: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
16: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
17: Dobrý por.
18: Auaj, co to bylo?
17: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
19: Red Bull vám dává křídla.
20: Myčka nefunguje vždy nejlépe.
0: Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
11: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
6: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Kaufland.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní za 2999 Roventa vysavač a Tefal kuchyňský robot za 1299. Tesco. Počítejte s námi.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne, tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
8: Extra sleva 10% na celý nákup. Například zahradní set po 50% slevě za 10 000 korun. Nyní s extra slevou za 9 000 korun. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
11: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
12: Express menu uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
13: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
14: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
15: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
14: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
16: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
14: Jasně.
17: Co je to virtuální baterie?
18: Virtuální baterie ukládá...
19: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
20: Maxi výprodej.
21: To je šance.
20: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.
22: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
24: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
25: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
26: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
25: Tada!
26: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
27: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu.

0: Jsme tady.
1: Odpoví na všechny otázky. Hyundai Tucson.
2: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
6: Ty brďo.
7: Wow. Prosím.
5: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
8: Akorát ho chytit.
9: Zaujímavé.
5: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Podívej, mama, jsem tady pro tebe, nikdy už nebudeš sama. Podívej, mama, život nám dele lidi bere, dává. Podívej, mama, bolí mě to stejně jako i tebe. Podívej, mama. Podívej, mama.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem.

0: za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
6: Totár pořádá Maxi Výprodej.
7: Tyjo, to je neskutečná šance.
8: Maxi Výprodej.
9: Získejte levněji chytré hodinky Amaze Fit a mějte světlo, sílu i výdrž po ruce. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
12: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
13: nejde elektřina.
12: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: pozvánka.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
2: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
5: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progresus.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Maximální úspora v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
4: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
10: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
12: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
13: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
14: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
16: Testujem.
18: To je dopravác.
19: Vyrazte do města i do přírody s elektrokolem Gogen, nyní se skvělou slevou. Tatart.
20: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám, a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
21: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
22: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
23: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
24: Velké vítězství může začít malým gestem.
25: Jsem myslela, že někoho máš?
26: Mám. Mbank.
24: Mějte ji i vy. a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
0: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
2: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
4: Ty prdě.
5: Wow. Prosím.
3: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
26: Akorát ho chytit.
27: Zaujímavé.
3: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

I přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě jedno.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: blesku, kde je jediným speciálním efektem to, že se při první větě... Nepřeřekni. Dobrý večer. Internet je místo, kde se trendy mění rychleji než počasí. Zatímco většina z nás se teprve učí, jak si správně nastavit například profilovou fotku, jsou tady tací, kteří digitální prostor ovládají s naprostou lehkostí, ale zároveň brutalitou. Náš dnešní host je speciální tvůrce, kterého lidé sledují ne proto, že by jim radil, jak zhubnout, zbohatnout, zefektivnit se, ale proto, že baví a nemá filtr. Vybudoval komunitu Božanů, která s ním prožívá úplně všechno. A když už se v online světě cítí jako ryba ve vodě, dneska ho čeká nejnáročnější úkol. Pobavit vysoce inteligentní, sofistikované, náročné publikum, zvyklé na můj vytříbený humor. Dámy a pánové, přivítejte nejlépe šilhajícího Brňáka Filipa Ondráška!
1: Čau, říkali nezakopni a hlavně.
0: Filip Ondrášek, a.k.a. Průjem.
1: Je to tak.
0: Internetová legenda. A prosím tě, já se omlouvám, na začátek se musím Filipa zeptat. Odkud my tě vlastně známe? Proč tě vlastně známe?
1: Já nevím, tak my se neznáme ještě zatím, ale asi... Nevím, ze stavby možná. Byl jsi na stavbě někdy?
0: Nebyl. Já jsem to myslel, kde ses tak jako zrodil. Kde vlastně začala ta tvoje legenda? Dneska jsi influencer, nebo dneska jsi postava, která má na sociálních sítích kolik? 450 tisíc?
1: Mnohem víc?
0: 420. 4 miliony. 4 miliony followerů a pod tebou je Leo Messi.
1: Mareš. Ne, zrodil jsem se, nevím, na stavbě, no. Jsem se jeden den nudil, že jo, v obědové pauze, tak jsem vzal telefon do ruky a začal jsem točit blbosti a chytlo se to.
0: Co bylo to první video?
1: První video bylo, myslím, když jsme tehdy byli s přítelkyní v Řecku na dovolené a tam byl obrovský kořen, tak jsem si pod něho lehl samozřejmě, že jo, dělám bába, paní Zdena a tam to začalo, no.
0: A ty si ty věci...
1: No, znáš to video?
0: No, asi jo.
1: Zdeno, znáš? Zdeno, bouchání do kořenu nešlo slyšet. Nevíš? Bába pod kořenem,
0: znám. A ty si ty věci jako takhle hnedka na první dobrou pamatuješ celou tu, jako převyprávíš celý ten příběh, nebo si to musíš vygooglovat, poslechnout si to a pak to prostě zajedeš?
1: Tady tohle byla zrovna jako parodie na tu jednotlivou scénku, ale většinou ty videa no má jako vymýšlím sám, to nejsou jako parodie na nic.
0: Mně to přijde vlastně super.
1: Jo, děkuju.
0: Líbí se mi to. Teďka máš to poslední video, který je taková jako vlastně asi reklama na...
1: Biatlon.
0: Na biatlon?
1: Jo. No, to je vlastně moje spolupráce, že jo. Dělám její spolupráce. Jak říkal jsem influencer, že se živím tím, že dělám videa pro různé firmy. Takže jsme dělali reklamu na biatlon na Nový Město, který teďka zrovna jede v televizi a zítra tam jedem, no, zmeznout.
0: Jak dlouho to trvá, než vlastně připravíš ten koncept, natočíš to, přetáčíš ty věci, nebo je to všechno na první dobrou vydávám jedu?
1: Jako ty začátky, ty stavební videa, to trvalo fakt třeba 5 minut. Já jsem si vždycky vzal jenom telefon a šel jsem ven ze stavby, začal jsem tam hulákat. Kolikrát jsem vždycky řekl borcům, hele, teďka tady budu řvat, jo? Nevšímejte si mě. A jsem tam přijel jednou mix, já jsem vybil z boudy a vypni to, kurva, vypni to! A oni úplně, co se děje? Víš, a já, dobrý, já jdu zpátky do boudy, takže si natočit video jenom.
0: A evidentně v těch videích se jako ty lidi najdou, nebo proč se jim to vlastně líbí?
1: Nevím. Já nevím, asi se v tom najdou, no, jakože na té stavbě prostě takový faily jsou a nedělám jenom to, samozřejmě dělám si i prdel z různých reality show, z Bachelora a tak, takže prostě to má největší úspěchy, protože jak se vysmíváš jako neštěstí druhým, že? Zdravím Kristýnku tam nahoře z Bachelora a...
0: Ahoj, Kristý, ahoj.
1: Takže to má zase úspěch u žen třeba, že jo? Ta stavba je taková chlapská.
0: Ty bláho.
1: Ti vedro, nebo co?
0: Je mi trochu vedro, no. Já jsem se nenapudroval. Hele, co kdybys byl, ty bys byl skvělý bachelor. Že bys těm holkám byl jako upřímný. On ten Mirek v té letošní sérii furt tak nějak opakuje takový furt ty stejný věci. Jsem velmi rád, že ses mi tolik otevřela. Stelo. Víš?
1: Jo.
0: Chlapi jsou vždycky rádi.
1: Natahuji to, ale i Zorka to natahuje vždycky. Teďka se podíváme.
0: Na?
1: Na. A pff, růže.
0: Dámy?
1: Já bych nemohl být bačer, když se na mě podívej, mám velký nos, to ještě tady mám z pravýho profilu. Tak, podívejte, takhle jsem hezčí, jo, teda. Takže jako já zase...
0: Že máš skobu, nebo co?
1: Je no, to já mám asi tak čtyřikrát zlomený nos. Já jsem hrával i hokej a americký fotbal, takže jsem dobitej, no, už.
0: Ty jsi stavební inženýr, vystudovaný. Ano. Takže proto natáčíš videa ze stavby.
1: Natáčel, ano, je to tak, protože to se tak nabízelo, protože jsem vlastně dělal stav vedoucího, už to nedělám. Už to rok nedělám.
0: Proč ne? No, protože si vyděláváš...
1: Protože si vydělávám videama, no, jakože. Nemělo to cenu už tam zůstávat. Ale hrozně mi to chybí teda, jako.
0: Ale srandy kopec jsi tam užil, no.
1: Jo, jo, byla to prdel, no.
0: Co jsou takový, jako, věci, který člověk tak potká na stavbě? Já se teda, jako, nechci bát...
1: Krajím se. Můžem jako takhle, nebo nemůžem? Je to neví to, aby tě nekencnuli.
0: Ne, jakože, no tak co, když jsi nic neřek?
1: Jo, však, jo.
0: No, a co ty Ukrajinci to tam ukrajincujou?
1: Jako, na stavbě není nic jako radostného, jo, proto jsem od tam odešel, jakože je to práce za málo peněz, hodně stresu, všichni tě a tak, takže já jsem vlastně šťastný hrozně, že jsem si takhle tím telefonem a těma videama jako takhle změnil život, když tak řeknu.
0: No. A tak když tak zaspomínáme na nějaký zábavný historky, které dobře dopadly?
1: Jako hodně zranění je tam, takových jakože kuriozní, kolikrát někdo spadne do nějaké díry nebo z lešení, jo, nebo z bagru a tak, že prostě stavba, no. Stavba to je živý organismus.
0: Takový. Lidi padají z bagru?
1: Jo, kolikrát, no. Když jednou jsme takhle zvedali pána na ležící, aby došáhl někam na Římsu. já jsem se začal natáčet a oni pojede, to nedáš nikam, doufám, jako ne.
0: A tak ty jsi ale bezpečák, ne? Ty jsi ten člověk,
1: který... Ne, si dělám prdel z bezpečáků. Bezpečáci jsou vlastně takový ti kontroloři té bezpečnosti na stavbě a z těch já si právě dělám prdel s tím, že vlastně jakože straším ty svoje dělníky tím, že kde jsem bezpečák, dělejte, vemte si helmy, vesty a to, že... A to je... Tak to prostě je.
0: A co jsou taky jako největší přešlapy, co se tak jako dějou na stavbě?
1: Kolikrát prostě, to asi nemůžu ani mluvit, jako to jsou různé prodlužky zapnutý do prodlužek a ještě v kaluži položený, jo, prostě takovýhle blbosti, no. A tak, no.
0: A to, kalí se na těch stavbách, jako je
1: ne,
0: to...
1: Ne.
0: Ne.
1: V každé ledničce na stavbě je jenom chlás, no, tak ti to řeknu. U nás nastavit, já už to můžu vlastně říct, už to nedělám.
0: Jasně.
1: Takže my jsme si vždycky dávali snídaňu, tomu jsme říkali snídaňa. Vždycky přišel toho šéf a snídaňa a už to nalíval, říkal, dneska nejhorší. A to už jako, to prostě každý den panák a to jsi prostě notorik, jo. Pak po obědě, že, po obědová. Ale to by se nemělo dít, no, pak jsou právě tady ty umfály a může z toho být problém, no. Ale jednou nám vykradli stavbu a to bylo brutal. Že nám vlezli no mé do boudy, Ukrajinci nějací, a já vím, že to byli Ukrajinci, protože jsme viděli na kamerách a... Já nemůžu chodit vůbec. No a právě my kdykoliv jsme někam jeli...
0: Jakože proč, že by ses dotýkal?
1: Počkej.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
10: nejde elektřina.
9: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
12: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
15: Co tady děláte?
14: Testujem. To je dopravác.
16: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart,

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
2: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Flashbanka.
1: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól! Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci,

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelmu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
8: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
9: Ty brďo.
10: Wow. Prosím.
8: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
11: Akorát ho chytit.
12: Zaujímavé.
8: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: hele, vychlastali nám celou ledničku. Oni tam šli asi hlavně teda ožrat.
1: Kolik tam...
0: Nebo takhle, já přesně vím, jak to bylo. Oni si tam na tu stavbu šli pro svou igelitku s těma špinavýma hadrama, který tam nechali, protože jsme je vyhodili, protože dělali bordel. A oni prostě si šli pro tu igelitku a pak si řekli, a vodka. Takže nám vlezli do kanclu a teď zavřeli dveře, my jsme měli tu kameru venku. A najednou zavřeli dveře a 3 hodiny záběr. Posunuli jsme záběr, vylezli ven úplně najebaní. A když si vzpomněli, že teda už jsou na té stavbě, tak to vykradli ještě. Takhle odvážili ty věci ven.
1: Co počkej, co ukradneš na stavbě jako bager?
0: Nářadí drahý. Tam jsou prostě vás budu lákat chodit krás na stavu teďka, ale jsou tam prostě drahý, jsou tam drahý Hiltony, že jo, to stojí třeba 40-50 tisíc vrtačky, taky Kanga, taky. Prostě je tam jako hodně drahý nářadí. A no prostě nám to vykradli a pak se vrátili zpátky a chlastali dál zase v tom kanclu a takhle tam kradli jako od 8 do nějakých 4 do rána. Ale co oni udělali, počkej, já škoda, že tady nemám jako video, bych ti tady pustil, ale oni ten prostě kancel obrátili s hurnama. Oni nám nalili do konvice líh, rozpatlali hořčicu po stolech, rozházeli tam osivo jako trávu, ukradli mě tenisové rakety, šmejdi, ale počítač tam nechali, jo. Notebook tam, oni, jo, da, raketa. No, takže my jsme tam ráno přišli a to bylo roznáme.
1: Rozvážali hořčice a rozsypali tam osivo.
0: Jo, my jsme tam měli jako pytel s trávou jako vzorek, který jsme měli sázet jako venku. Oni to vzali a da, suka, da. Já nevím, co tam dělat, jako škoda, že nemáme kamery i vevnitř, no, možná by to byla p***la. Ale ta hořčice na tom stole, já jsem nechápal. A pak prostě potéřeš konvicu a v tom líh nalitej. Ti nám jako se hrozně chtěli pomstit tehdy.
1: Tak krám. Hele, když třeba vidím na těch stavbách takový ten bagr a ten bagr má tu lžíci opřenou třeba o...
0: Vozem?
1: Ne, voz... Třeba o tu... Jak to dělá elektřinu, jak jsem říkal?
0: Temelín. Co dělá elektřinu, vole? Jak mám vidět, co dělá elektřinu?
1: Jak se to jmenuje? Takový to... Jak to... Co? Tak se shodněte, ale.
0: Dej si to na hlavu, no, řekni, jak se jmenuje, prosím tě.
1: Jakže co? Centrála se to jmenuje.
0: Mm-hmm. To jsi viděl někdy opřený bagr o centrálu?
1: Neviděl jsem tu lžíci, jak je opřená o tu centrálu.
0: Víš, proč tak je?
1: No, aby neukradli tu centrálu.
0: A tu lžíci.
1: Jak a tu lžíci?
0: Protože ta se dá z toho bagru jako vyháknout a Romové to rádi sbírají. Protože ono to váží třeba 100 kilo, že?
1: Jako, hele,
0: železo.
1: Dneska se nám teda opravdu daří, jako musím říct, že i holky tady ze skupiny prostě jenom Černoch nebo Aziat. Jako, asi, hele, jestli to je prostě poslední natáčení, tak můžete říct, že jste mě byli.
0: Jste tady byli, no.
1: Jak Romové odnesou lžíci?
0: Ve dvou.
1: Brácho, to ne.
0: Jo?
1: Když je to je, já myslím tu velkou, takovou, jak má ty nechty, ty 4, takový ty.
0: Tak ta, co má 4, tak ta je ještě hodně malá.
1: Jak jo? To odneseš vedou, když je to ze železa, ne? Snad to není plastový, ne?
0: Tak, kdybys...
1: tak ty seš korba, ty bys to možná odnes, ale no, jako co?
0: Odneseš to, no. Prostě.
1: Dva koťáci Romové by to nedali.
0: Naložíš to na kolečka, něco si poradil.
1: Fakt to dokážu z toho sundat, jo?
0: Mm-hmm. Profíci.
1: Hele, a jak ty to...
0: Ty jsi viděl, jak rychle to sundávají.
1: Hele, a jak ty se to dorozumíváš s těma lidma na té stavbě, když velká část těch...
0: Vážně mám odpovídat teďka na to, tak jo.
1: Není to jako náročný?
0: Je to náročný, protože většina vlastně těch dělníků jsou Ukrajinci, ale no jim rozumíš prostě. To se naučíš, to je taková čeština, taková divná. Slovenština, čeština dohromady. Takže panedělí je pondělí. To je jich oblíbená vždycky slova. Panedělí.
1: To znamená, že pondělí.
0: Jo, no, pondělí asi teda, myslím si.
1: Je to pondělí, anebo vidíme se pondělí?
0: No, to je pondělí. Co je pondělí? Pondělí. To je co? Jo.
1: Pondělí je vlastně...
0: Poneděli.
1: No a ty jsi...
0: Já vlastně nevím, co mi říkali, ale bylo to pondělí.
1: A tohle to je normálně jako ze stavby, jako to.
0: Mm-hmm.
1: A to musíš nosit furt tohle?
0: No, jasně no, když
1: chceš taká...
0: postaveništi, tak musíš nosit.
1: On je taková odpružená, to je docela dobrý.
0: To už zažila, no.
1: Spadlo ti někdy něco jako na ní?
0: Mně ne, ale kamarádovi spadlo zábradlí na hlavu. Rozseklo mu to ucho a zlomilo ruku, ale žije.
1: A kdyby neměl?
0: Tak si myslím, že mu to mohlo rošklebit hlavu, no, třeba. Takže jako musíme nosit tohle, musíme mít ochranou vestu a musíme mít pevný boty, kdyby jsi na něco šlápl nebo kdyby ti něco spadlo na nohu. To když nemáš, tak právě tam chodí bezpečák, jak jsi říkal, a ten ti prostě dává pokuty, ještě vidí, a tě vyfotí a dostaneš flaster.
1: Tě takhle napráská, jo?
0: Jo, to je.
1: Kdo mi dá flaster?
0: No taky on.
1: Taky on.
0: No, on je jako... proti nám, není s náma v týmu.
1: A co má, jak, jako blo... on má, on...
0: My jsme proti sobě, to je bitva, to je válka.
1: A on má nějaký jakoby bloček, tam mi to jakoby vypíše a řekne.
0: On chodí s foťákem ten šmejt a schovává se takhle za má zoom, že, velký na iPhoneu a vyfotí tě, no.
1: Takže postavy prostě chodí takovýhle nějaký jako kdyby práskač, který má za cíl prostě tě nachytat, když si takhle...
0: Přesně, a já už bys měl 5 kilo boku tu netka, no.
1: Ty jo, tak to je docela přísný,
0: no. To je ostrý, no. Proto chlastáme radši tam. Ale může ti dát i dejchnout, teda, no.
1: Může ti dát i dejchnout?
0: Mhm. Ale musím mít svědka. To nikdy mi nebude.
1: No dobře. A můžeme dát i líznout?
0: Mhm.
1: Nech, tak má
0: peč. Jo, jo, on prostě nesmíš mít drogy ani chlást v sobě nic na stavě, jinak tě hnedka jako vykážu, ještě dostaneš velkou pokutu. To víš co? Bys nemohla stavbu.
1: Já nevím, to je jak ten vtip, že jo? Proč ten týpek dělá ty dvanáctky, že jo?
0: Neznám.
1: No říká, no, on to asi ani vtip, říká, proč vole děláš ty dvanáctky, no vole, abych měl vole jako na drogy. A on říká, tak proč bereš drogy, vole? No tak jak bych jinak zvládal ty dvanáctky? Jakoby náročný. Hele, a tohle to je tvůj merch? Je to můžu si koupit? Můžu si koupit průjem?
0: Ne, čepeci? To zajdeš normálně do Hornbachu a koupíš si helmu, no asi. Ale můj merch, počkej, speaking of merch. Jsem ti donesl fusky. Tady máš, pro všechny nemám, teda omlouvám se. A máš tady jedny pro sebe, dánský. A pro tvou přítelkyni Luzku, pozdroj.
1: Dobrý, tak jo, díky. No nevím, jestli chce, aby nosila průjma.
0: No,
1: a co je tam napsáno? In loving memory of Pop?
0: Jo, ale to umřel Pop Papež, no, loni, tak jsem udělal na památku jeho ponožky.
1: Hustý, ježiš, já to mám rád, tohle mám, a to si můžu koupit, máš nějaký e-shop?
0: Jo, jo, průjem.cz.
1: Domena byla volná, nebo si musel koupit nějak?
0: Kupoval jsem ji za velký prachy.
1: Ale ty jsi mi říkal, že mi dneska můžeš prásknout nějakou rodinnou věc?
0: Počkej, to tam jsme se ještě nedostali, ale... No, jde o ten nick, že jo? Každý, když kamkoliv přijdu, tak se mě ptá, proč zrovna průjem. A já jsem to vlastně nikdy jako nějak nepromýšlel, ale pak jsem si vlastně uvědomil, že vlastně jsem celý život tak nějak spojený prostě s***nama, strašně.
1: Kde to začalo?
0: Začalo to v mým dětství, když jsem prostě kadil velkýho vinka. Moje přítelkyně teďka určitě dělá na mě takhle, ale naštěstí nevidím.
1: Verčko, jaký nevidíme, no.
0: A prostě...
1: Jak velký?
0: Takový štangle, salámu. Na to, že jsem byl takový, tak jsem kadil jako velkýho.
1: Že abnormálně jako velký
0: jako ty. Abnormálně. A mám to dneška, ale... ale v poměrově jako s tím tělem už je to docela v pohodě. A... Dámy, zaspěte si, když tak uši, ale prostě jsem kadil velký ovínka a vždycky kamkoliv jsme přišli, tak jsem uspal záchod, protože na mou obranu dřív fakt dělali debilní záchody, taky to s těma podestama tam, ne.
1: No
0: to jsi tam takhle něco položil,
1: znáte ten záchod, jak si to představit?
0: To má moje babička, to má do dneška, já tam nechodím.
1: Jsou ty, co uděláš, bluňk?
0: No.
1: A pak jsou ty, kde se to jen položí?
0: No tak na takový já nemůžu chodit vůbec. No a právě my kdykoliv jsme někam jeli...
1: Jakože proč, že by ses dotýkal?
0: Počkej. Já prostě mě nebavilo chodit, tak to řeknu prostě. A víš co, jak seš malej, tak je to prostě otrava. A teďka, jak seš velký, tak to tě baví chodit. Já chodím 4x, že jo? No, kor na stavbě, tam je nuda, tak furt sedí na hajzlu. A prostě jsem kadil velký ovínka a táta vždycky naměřoval, ať chodím častěji. A jeli jsme prostě nahory třeba a on úplně, ať hlavně tam nechodím kadit nikde. A já jsem prostě musel, tak jsem šel jednou do sklepa úplně ke kotelníkovi tam mezi uhlí a tam byl prostě záchůdek a mě ho bylo hrozně líto už toho záchodu. Tak jsem to tam poslal a dělal jsem, že jsem to nebyl já. A teď přiběhl ten kotelník a úplně, no tam p***l to torpédo! A můj táta už věděl hnedka. Tata na mě jenom. Tak no, a proto jsem si dal asi nek průjem, no vidíš to, tak to je osud.
1: Brácho, ale to přece není průjem.
0: Jo, jo. Vidíš to, no. Je právě ta recese.
1: Se mohl jmenovat Torpédo, viď, ty bláho. A to je ta story, co jsi mi nechtěl říct?
0: No, není, no. ještě tam mám jednu takovou ostřejší, ale to už nevím, jestli vám můžu říkat.
1: Ale líbí se vám to nebo ne?
0: Jo, tak super.
1: Tak se budem bavit o tom, že děláš ten americký fotbal a tyhle věci.
0: Tadle už je taková víc nechutná, no. To jsme jednou přijeli s klukama na chatu na Silvestra a to byla taková chadička prostě a já už jsem...
1: Malý záchod, úplně
0: dojím. Je špatně, no. A právě tam byl tady ten záchod s tou podestou.
1: To je podesta, se tomu říká, jo?
0: Já tomu říkám prostě podesta. Uh-huh. No, takže teďka netekla voda, že? Takže kámoš šel teprve pouštět vodu a říkám, to nedopadne dobře tohle. A já jsem prostě musel a prostě to čouhalo ven z toho. A teďka, když jsem zatáhl za ten debilní provázek, tak to jako udělalo takový jenom... To tak bošplouchlo a říkal, no co teďka budu dělat? Jakože... Tak jsem vzal prkínko v kuchyni a nůž. Jo? Jo, jo, jo.
1: Ty jsi ho naflí... Ty jsi ho naflíroval.
0: Prostě jsem to nakrájel a... Čo? To jsem netušil, že někdy budu říkat někomu tady to, tyhle. A vyhodil jsem to z okna ven, no. Nejlepší je, že ráno vylezli kluci ven a oni to nevěděli. A oni úplně, tyhle, to je nějaký medvěd, vole. Říkám, to je m***o v noši. Tak.
1: A je to z tebe venku.
0: A je to venku.
1: Jinak gratulujeme Veronice k tomu, že jste se zasnoubili. Jestli to bude jako dědičný, tak bude strašná sranda přebalovat tvoje děcka.
0: To já nebudu dělat rozhodně.
1: jakože to bude jednou denně, ale no, až bude, na zádech, až
0: u krku. To bude průjem, anebo to bude... Velký jak to dítě, no.
1: A to je celý způsobený tím, že se jako malej prostě nechtěl chodit.
0: Já nevím, hodně jídla, málo kadění dohromady nějak prostě. Já nevím, to prostě. No, prostě mě nebavilo chodit kadit. To je všechno.
1: Já mám rád South Park a v jednom díle South Parku
0: ano,
1: je...
0: Ano, ty vajíčka, ještě trénoval na to.
1: No.
0: Jo, jo, si
1: no. No, a tam já. Prostě starý Marshall, tak...
0: Ano.
1: Vykadí fakt velký no.
0: Půjde se zvedne na
1: něj. Zvedne a teď začne ukazovat jim kámošům, pojďte se na něj podívat, to je fakt jako wow.
0: Jo, jo.
1: Ho pak nechat jenom třeba pozlatit, pobronzovat a jako...
0: jako mi teďka... tady vystavit. Tady se tady ještě flek na něho takovej.
1: Tady takhle jenom.
0: No počkej, to udělí víc místa tam.
1: Průjem, dámy a pánové.
0: Děkuji.
1: Tento díl byl doslova k p***ání. Hezký večer!

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde se snažíme o disciplínu. To je jedno. Mnozí z nás někdy zkoušeli začít sami se sebou něco dělat, což je náročný. Obvykle to skončí u slibů a řekněme jedné návštěvy fitka. Následující host je v tomto směru naprosto neúprostný. Pomáhá lidem, kteří se rozhodli pro tu největší životní proměnu. Dohlíží na ně v momentech, kdy už nemůžou a chtějí to vzdát. Stal se totiž symbolem disciplíny v televizním pořadu o lidech, kteří od základu mění své tělo i život. Dneska nebude nikoho honit na běžícím pásu, tentokrát si zkusí, jaké to je zůstat v klidu pod palbou mých otázek. Dámy a pánové, přichází Martin Košťák.
1: Čau.
0: Čau. Martin, ahoj.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Martin Košťál, pokud nevíte, tak anebo jinak, já začnu úplně jinak.
1: Tak jo.
0: Čím to je, že máš celoroční opálení? Co, chodíš na solárko? Nebo?
1: Ne, vůbec. Já, zaprvé já se dobře opalu, to je jedna věc. A já jsem takovou...
0: Zimě?
1: No, i v zimě, no, protože já jsem ambasadorem tady jedné značky, nebo jiný cestovní kanceláře, to nebudeme zmiňovat.
0: To řekni klidně, je to jedno.
1: Jo.
0: Co to je?
1: Je to takové, děláme to, jo, tak jo, tak jo, je to vlastně, je to Fisher, nebo je to Exim Tour, jsou tady tyto, je to patří vlastně pod Der Tour.
0: Říkal jsi jednu, teď už jsi vyjmenoval dvě.
1: Tak ten Der Tour, oni mají tu matku německou a tam je taková úžasná věc, že jsme, nebo oni přišli s takovým nápadem, jmenuje se to Motion, to znamená, že jedete na dovolenou a netrávíte to, je tam někde jenom u bazénu, u toho all-inclusive, u toho bufetu, ale že tam prostě sportujeme. Nějaký tréninky se mnou, s Martinem, jo, je tam nějaký, můžeme na pedli, něco takový ty různý věci. Ale... A já jsem takhle přes tu zimu vycestoval a vyletěl víckrát, no, takže jsem...
0: A to není, ale...
1: jsem dostal odpovědi tvojí,
0: no. No, ale to není populární koncept, ne? Když jedeš na dovolenou, tak chceš být na dovolený, ne? Hele... Ne být v motionu, jako...
1: Hele, je to dobrý, jako, mě se to... Zaprvé se mi na tom líbí ta jedna věc, že ta dovolená mnohem pomalejc utíká, protože je středa. A ty už máš za sebou, to si vyzkoušel, tam si bylo, tady si něco udělal a tohleto a už seš teprve v půlce, to se mi na tom líbí a
0: tobě.
1: To je dobrovolný, jako ty můžeš a nemusíš, jo, ty se podíváš, že tam je ráno nějaká yoga při východu slunce, pak je tam nějaký tohleto, trénink s Martinem, odpoledne
0: ještě
1: něco.
0: Ještě musím stávat brzo ráno, abych viděl.
1: Ještě musíš stát, abys toto, je to fakt dobrovolný.
0: A to je za peníze, to se platí? Fakt ti někdo dá prostě peníze, když může na dovolenou s tebou, aby se buzeroval celou dobu. Tak to je splněný sen?
1: Dobře, to jsi mi moc nepomohl, no.
0: Tak jsou lidé z tvého okolí, z tvé sociální bubliny, kterým to přijde jako dobrý nápad?
1: To jsou úplně noví, úplně cizí lidi. A musím říct, že mám radost z toho, že tam chodí spíš jako, řeknu, jako starší ročníky. Že ty mladí na to...
0: Jako dožít.
1: Je takový... Je tam na to... Tolik nejsou.
0: No nic, co ten pořad extrémní proměny?
1: To jsem rád, že jsme z toho utekli z tohohle.
0: Je to za prvý velký dík za ten formát, velký dík za charismatického moderátora. Pojďme si říct, že proč vlastně jsi vyhrál ten casting?
1: No to...
0: Opálení, hezký zuby, bicíř, kvalitka.
1: Bicíř?
0: Bicíř, tomu my fitnessáci, co se vyznáme. To je trojhlavý sval bicepsní.
1: Ne, biceps, no. Už ten název...
0: Prosím, on se uchytává tady, je joby.
1: Je to by.
0: Takže dvouhlavej.
1: Je to dvouhlavej, no. Tři je...
0: Tříhlavej.
1: Kvadriceps.
0: Osmihlavej.
1: Dohromady, jakhle jo, no.
0: Takže to já moc dobře vím.
1: Bicíř.
0: Já moc dobře vím. Takže jako bicíř máš, to tam je. Kolik tě vlastně, Martine, kolik tě?
1: Hele, je nějaký zdrojový kód, kde si vy nebo novináři berete informace a mě všude říká...
0: 52.
1: Co?
0: 52 Kozoroh.
1: To je jiná kartička, ne?
0: Ne, 46 je napsáno.
1: Mě 46, no. Tím bude 47, nebude.
0: Vypadáš dost dobře, hele.
1: Taky.
0: Jako...
1: Jaký máš, děkuju.
0: A to já... Ani nesportuju tolik.
1: A sportuje.
0: Malinko. Hele, existuje něco jako špatná potravina?
1: Ne.
0: Ty bláho, a to jsem nedoufal. Já jsem říkal, teďka ti tady nalákám tu past, hodím přes ní ten kobereček, povodstoupím si.
1: A jo, pojď sem. No, takže ne, tak příště. Neexistuje. To...
0: Výborná odpověď za mě teda.
1: Neexistuje. No tady ta demonizace potravin, já to nemám úplně rád, protože nejde tak ani to, co jako jíte, ale kolik toho sníte. Je to o to množství. I ten jet je jako o množství, že jo. Takže i když i na zdravým jídle se prostě dá jako přibrat úplně v pohodě, je to o těch kaloriích.
0: To, co je mnohdy taky, vím, že si lidi, teď už to třeba je jinak, ale si vždycky říkali, ne, já teďka jako, je to v pohodě, já jedu ty zdravý čusíky, že jo, takže naběhnou do nějaký tý společnosti, která ti udělá půl litrovej fresh z 28 pomerančů.
1: Krásno.
0: Vy si myslíte, že tam jako není cukr, nebo jako co?
1: No a je to o to množství, no. To já mám jednoho známého, který taky takhle chtěl zhubnout a ten to úplně ještě vyšperkoval, tak ten si to koupil, ten odšťavňováč. A říká, ale já furt jako nehubnu. A já říká, no ježišmarja. No, a říká, jak to, že asi nehubneš, proč si myslíš? A myslel jsem, že mi řekne tohle to jako, já jsem to přišel, protože tam mám x jablek, tohle to. A on mi říkal, no protože já to odšťavňuju. Tak z té druhé strany tam leze něco a to, když si dáte s cukrem. No, že on to tak ještě vychytal, že
0: tam... z těch odpadků udělal štrůdy ještě, jo?
1: Z toho zbytku ještě si to, takže ten taky nehubnul. Ne, ale fakt... Samozřejmě jsou potraviny, které jsou i super potraviny, které vám pomáhají víc, míň tohleto, ale je to o to množství.
0: Co je super potravina dneska?
1: Super potravina je něco, co má ještě jakoby tu, to jsou tady ty různý ty chia a tyhle ty věci, to jsou věci, které opravdu mají v sobě něco, co tomu tělu dá něco navíc. To může být jako vitamíny, a může to být jako nějaký probiotika, může to být cokoliv, co jako obohatí.
0: Jsou borůvky super potravina?
1: Borůvky, ty jsou super, já to mám rád. Možná bych je zařadil mezi super potraviny, protože jsou jako výborný antioxidant.
0: A co potom acai?
1: Acai, no, to si dávám jako je fresh. No, tak já popravdě nevím úplně, já nejsem úplně nutriční, nevím, co to všechno obsahuje, ale mám to rád, dávám si, vozím děti na gymnastiku a tam si to vždycky dávám každou středu, no.
0: Acai?
1: Mhm, ok, acai.
0: To je brazilská borůvka, víte? No, to je jedno. Hey. A já teďka ukážeme to, co Martin umí. Umí zleva udělat pravo. V podstatě. Jo. Podívejte se, takhle vypadala Adele, než si ji vzal pod křídla. Aha. Mimochodem, tahle ta holka byla hrozně vtipná, než zhubla. Tenhle kluk byl strašně vtipnej, než zhub.
1: Ne, jinak jsou teďkon, ale jsou vtipní, no.
0: Zase žerou. A touhle dobou už by neměli.
1: Takový... Někdo otevřel volejovky teďkon.
0: Sardinky jsou ale super potravina možná,
1: je,
0: ne?
1: Mluví, no.
0: To já hodně jako
1: to... No.
0: Tak prosím tě, zkus nám říct nějaký střízlivý dneska. A to jsem teda slyšel i v návaznosti na váš pořad, jo? A teď možná, když trochu zvážníme. Tak co ten, co to Manžáro, co ten Ozempik? Protože tyhle ty lidi zase chápu, že chtějí nějakou životní změnu. Jejich filmové role určitě byly postaveny na tom, že zkrátka, když seš trošku... při těle, tak jsi asi zábavnější, nebo lidi se ti víc smějou. No a... Ale tak asi je, nebo není?
1: Jo. Tak jo, tak děkuju, mějte se, čau.
0: Jak jsem mluvil o tom stříhání, budeme stříhat trochu víc, než jsme čekali.
1: Ty jsi fakt z Hradce u Pardubic?
0: No, my jsme krajský město. Vy jste taky krajský město?
1: Jsme taky krajský, no.
0: Kdo vám dal právo?

0: banka.
1: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba úzkou pračku Candy pro hloubkovou hygienu nebo plenky Huggies s pohádkovým motivem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. mBank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4 000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
10: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
11: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
12: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
11: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
13: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
14: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
15: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější.

0: zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.
1: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: No,
1: Víš
0: nevím,
1: to? No,
0: no,
1: nevíš
0: nevím.
1: to.
0: Ale to vím, že existuje taková nějaká knížka, to byl nějaký trenér, a možná i český, teď už nevím, a tak mu tady uděláme reklamu. Myslím, že se to jmenuje Tlouštíkem tam a zpátky, a možná právě se to vyzkoušel, tak on se fakt jako vyjedl, aby viděl, jaký to je, a pak zase jako zhubnul, aby viděl, jaký to je zhubnul. To jsou, ale oni existují takový jako obleky, do kterého, jestli to znáte, vás jako navlíknou, dokonce existují takový jako i geronto obleky.
1: Geront
0: No,
1: obleky?
0: že tě navlíknu, že aby si věděl, do čeho jdeš, až ti bude o pár let víc, jaký to je, až budeš starý. To znamená, že ten oblek je, já nevím, že si třeba sedneš, a ono ti tam něco píchne, tam něco vyjde a bouchne tě z toho kolena. Blbě slyšíš, blbě vidíš, dají ti nějaký brejle, no, blbě se pohybuješ teď. Takže to...
1: Super.
0: No.
1: No, my máme
2: This is what
1: tady.
2: we call the obesity simulation suit. It's a suit that allows you to step into the shoes of a larger size patient.
1: No, takže jestli chceš, aby tě lidi brali vážně, tak by si měl ten oblek koupit a zažít si to
0: No,
1: taky.
0: jo, asi jo. Dokonce jsem to už někomu se poptal, ať mi to zjistí, jestli to dá nepůjčit, no.
1: No,
0: Jo, ale oni mají jako neuvěřitelně jako vychytané věci. Oni s tou obrovskou váhou umí jako docela dobře jako fungovat, jo. Oni vždycky třeba říkali, že jdu třeba tramvají a chci se zvednout, přijíždí ta zastávka, tak čekáš na ten cuk té tramvaje a on tě to jako trošku vystřelí dopředu a
1: kinetická energie
0: no,
1: funguje všude.
0: takových heků mají jako hodně, no. čekáš, čekáš.
1: Čekáš? On teďka.
0: No, tak
1: Dobrý.
0: nic, tak příště, takže to dojdu zpátky.
1: Ježiš, to je ale. To jsou teda těžký případy. Zároveň to prostě leze do peněz, ne? Když přece sníš jako víc než já třeba.
0: No, a to je fakt jako dobrý. A to oni si všechno jako uvědomujou. Oni si uvědomují, že říká, hele, ty o takových peněz to stálo, ještě i právě jak debil. Jako zrovna říkal jeden, no, že takhle, jo. No, je to
1: Říkám,
0: pravda, no.
1: a vlastně ale náročný to je určitě i pro tebe, protože jestli to chápu správně ten koncept, tak ty v jednom roce koučuješ kolik, 13 lidí?
0: 13 lidí, no, je to 12 dílů a 13 lidí, to je, no.
1: A můžeš jim, jak jim jako tak říkáš, když chceš namotivovat? Nemůžeš jim nadávat, nemůžeš jim říct, buřte.
0: Ne, to ne, to ne.
1: No,
0: No, to...
1: v dnešní době už nemůžeš říct v podstatě nic? Nemůžeš říct koule. To
0: Ne.
1: trošku víš, jako aby si naštval správně, aby řekl, držu! Ne.
0: To jsou jako jinačí motivační páky. Oni vlastně do extrémních proměn šli s něčím, že jo? Tak chtějí být, já nevím, ten fit táta, nebo chtějí být ta správná zdravá máma, nebo chce být mámou, že jo, chce otěhotnět. Takže tam ty motivace jsou jako různý a každýho funguje, jak říkáš, je jich 13, tak na někoho funguje taková ta pozitivní motivace, na někoho funguje něco jiného. Takže to je taková trošku i alchymie, taková psychologie. No.
1: Funguje i technika smutný Martin? Viděl jsem tě právě v nějakém díle, kde jsi tam jako tak chodil, byl jsi smutný. Říkám si, ty jo, abych to snad kvůli tomu Martinovi udělal ten dřep ještě navíc, víš?
0: On se
1: Tak
0: tváří takhle, já snad ještě oběhnu to kolo, protože je smutný.
1: ne, tak pak koukáš tak jako...
0: Smutný Martin, jo. No,
1: Smutný Martino. A ty jsi takový jako roztomilý hezoun, víš, tak mě by to bylo líto, že jsi naštvaný. Jako, že já jsem si říkám, tak mám nějaký kilo navíc, ale že to mrzí i Martina, to by bylo jako, že... Hele, a máte nějakého rekordmana? Já jsem takhle... navážnu, jako, když jsem viděl ty příběhy, to jsou... No jasně.
0: Jo, děkuji. Jsme tady schovali.
1: Nechceš nějakou slazenou?
0: Tak, děkuji.
1: Když jsem viděl některý ty rekordmany, to je teda jako,
0: Čem?
1: no jako v té váze třeba, že viděl jsem teďka, dneska jsem koukal na slečnu, která měla 170 kilo a ty jsi,
0: Teďko to byla Helenka asi, no.
1: jí stáhl na 89 nebo něco takového? Ne, byla to taková, měla maminku, která měla tetování, takový docela hezký barevný. To musel být k tomu nějaký sedmý díl.
0: To byla asi z první série, to byla Gabča. A
1: A byla, byla, byla z Prahy.
0: maminka byla trenérka. Aha.
1: Z Prahy, no. A
0: Ano,
1: byla
0: z
1: to by,
0: Prahy.
1: je to by nějaká bývalá plavkyně. Nějaká bývalá plavkyně byla tahle paní.
0: Gabča dobře plavala, to si pamatuju.
1: Jo.
0: To si pamatuju, no. No, jo, hej, hej, ano. My jsme
1: No.
0: měli nějaký vážení na bazéně, ano.
1: 170 kilo.
0: No.
1: No.

0: a dostala se, už se to nepamatuju, pro mě to je...
1: Určitě pod 100 kilo, myslím, že to bylo třeba 89, něco takového.
0: Perfektní, no, Gabinka, no, skvělá.
1: A je, jak jako je to udržitelný, jste s těma lidma v kontaktu třeba i po, nebo kolik těch lidí, kteří to takhle zvládnou za toho tvýho dozoru, potom na té trajektory jakoby běžej dál?
0: Já jsem se jako nedávno viděl, je to asi měsíc zpátky, jsme právě dělali upoutávku na druhou sérii, že jsem se viděl s Domčou Vymazalovou, vypadá super, Karel Horvát tam byl, taky vypadá dobře, s Lukášem Skupinem jsem se viděl, dokonce jako osobně, že potřebuje něco udělat na baráku, jsem říkal, že má stavební firmu, tak jsem se mu ozval, se to hodí. Takže jsem přijel, že s Lukem jsem se viděl a viděl jsem, oni jsou celkem jako takový činorodý na tom Facebooku nebo na tom Instagramu, tam je to vidět, viděl jsem Borka, že se trošku zhoupou nahoru. Ale jsem rád, že se drží, no. No jako relativně ještě brzo, my jsme, já nevím, jak dlouho teda, od té dva roky, od konce první série, takže ještě to, ale je to dobrý, no.
1: Teďka
0: jeden z těch... sleduju takhle, to zpozdálí, no.
1: Jeden z těch, a když ho třeba uvidíš, jak prochází kolem KFC, jenom opovaž se. Opovaž se.
0: No, no, to oni, to mi říkali, že hodně, je hodně lidi pozorujou, že... Co mají třeba v kuchyni, to mě taky teda, to se mi taky stává, no. Že hodně lidí koukají, co třeba, co si dávám v restauraci, nebo co objednávám dětem, nebo co nakupuju. To
1: jak může poučovat. Košíku, no. Jo, jo, jo. No. No. Máš tam jenom kotečné asi.
0: ne, to ne. Ne, ale já jim všechno, jako, no.
1: Tak. Jeden z těch posledních dílů, a teď touhletou dobu, kdy to vysíláme, tak to není jeden z posledních dílů, ale měl se tam Jakuba, mýho jmenovce,
0: aha.
1: Který dokázal uběhnout Ironmana s tebou?
0: Polovičního.
1: No. No a dobře, a to je co? Co se týká vzdálenosti?
0: To je 1,9 ve vodě. Vylezeš z vody po těch 2 kilometrech, to byla myslím hodina ve vodě, tak nějak.
1: Crazy.
0: Vylezeš, sedneš na kolo, jedeš 90, slezeš a jdeš půl maraton ještě.
1: Co?
0: No. Jo, to mi vlastně... Dneska mi volala maminka moje a říkala mi, že jí někdo volal a říká, hele, to není možný, aby to ten Kuba dal. Já vám to nevěřím. A to je přesně ono, to jsou ty, že prostě nevěřej, no. Nevěřej, no.
1: Já tomu teda taky nevěřím, ale naštěstí máme tady ten střih, jak jste vyšli z toho vchodu a ten závěr toho závodu, tak se pojďme podívat na ten herecký výkon.
0: Já jsem to neviděl, se přiznám, že... Aha. Jaký slůvka tam asi.
1: Ty jsi dojatej, já to viděl. To není pot.
0: Je to takhle, jo, jo.
1: Mimochodem Hradec Králové, Masarykovo náměstí. Je krásný město, nic. A... Jsem.
0: Ty, to je...
1: No. Jsem Hradičák.
0: Já jsem z Pardubic, no. Tak jo, tak děkuju, mějte se, čau.
1: Jak jsem mluvil o tom stříhání, budeme stříhat trochu víc, než jsme čekali.
0: Ty jsi fakt z Hradce u Pardubic?
1: No, my jsme krajský město. Vy jste taky krajský město?
0: Jsme taky krajský, no.
1: Kdo vám dal právo? No, ale jsem skoro se chtěl říct, že jako sympatiák, ale něco mi na něm smrdí, no, Pardubice.
0: Přesně, přijdu, směvavý a on je to Mechovák.
1: No, tak každopádně, tohle byl teda velký moment.
0: Tohle byl, já se přiznám, já jsem ten díl neviděl. Kubo, já se ti omlouvám, já se k tomu ještě dostal a to určitě doženu, takže tohle jsem někdy viděl na Instagramu, to někde proběhlo. To je přímo z toho, jo? Já totiž jako ve finále nevím, co se dostane do toho střihu.
1: To je přímo z toho.
0: Ano. No, to bylo silný, no. To bylo tak jako zase si to vemte tak, že já toho Kuba, to je po 9 měsících, tohle to kolem 9 měsíčního vážení a pár měsíců předtím vypadal Kuba tak, jak vypadal a byl, jaký byl a pak tam vidím tohleto, no, to bylo silný a my jsme to šli 8 hodin, že jo.
1: Děkujeme, Martin Gočal. Hlavně a od srdce děkujeme za vás, díky za sledování. Zase brzy, buď to u obrazovek, anebo přímo tady na místě.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Svého životního parťáka bude hledat Mirka z Valašska.
2: Jestli si někdy v životě viděla takhle pět krásných pindourů prostě v kuse. Viděla jsi někdy?
3: Ne, nikdy. Všechno je takové větší nějaké.
2: Že pán se od začátku show ještě nezastavil.
3: Jako tak dlouho by asi nevydržela.
2: Mary, ty jsi normálně červenáš. Ty vypadáš jak ten červený box.
1: Seznamky slibují lásku na jedno kliknutí. Ale místo rande často přijde jen nekonečné četování a zklamání.
4: Online dating moc nevyhledávám, je takový riskantní.
5: Zo známkách za klávesnicou je každý hrdina, ale v reálii je to úplně jiné.
2: Věříš na lásku na první pohled?
4: Věřím.
1: Zapomeňte na nepravdivé filtry a falešné profily.
2: Tady se lidi nestydějí.
6: Mě hrozně fascinuje, jaké všechny tvary to může mít. Je to zajímavé to prozkoumávat.
1: U nás se lidé ukazují tak, jak doopravdy vypadají.
2: Wow.
5: Zajímavé.
7: Akorát ho chytit.
6: Je to top.
2: Je to pohled pro bohy.
3: Ty brďo.
1: A co vy? Máte odvahu zjistit, jestli vztah může začít čistě fyzickou přitažlivostí?
2: Začínáme tak, jak dobré rande končí. Nazí. Já jsem Monika Tymková a vy jste se rozhodli sledovat Naked Attraction Česko a Slovensko. Obvykle se na první rande berou květiny. My si tady ale nebereme vůbec nic. Kdo si bude hledat nahou lásku tentokrát?
8: Ahoj, jmenuji se Mirka, jsem z Karolinky, což je na Valašsku. Pracuji jako výbušninářská dělnice, takže musím dělat opatrně, abych někde nevyletěla do povětří. Žila jsem v zahraničí, v Anglii, kde jsem potkala svého bývalého manžela, s kterým jsem se potom přestěhovala do Polska, kde jsem taky chvilku žila. Dělala jsem tam v hotelu barmanku, ale potom nás to zaválo zpátky do Čech. Pak jsme se rozvedli a od té doby tak nějak hledám partnera a neměla jsem štěstí prostě. Zastihla mě i rodinná tragédie, ale bylo to těžké, nebo je to pořád těžké, ale snažím se jít prostě dál a mám pejska, čivavu, který mě prostě dává radost a s kterým cestuju, beru ho kam se dá, takže jsem takový malý cestovatel. Snažím se jít dál prostě. Ráda cestuju, teďka hlavně po Evropě, protože sebou můžu brát toho pejska, takže jezdíme autem do Itálie a různě. Jinak ráda čtu, miluju Harryho Pottera a japonskou mangu. Jsem už nějakou dobu sama, zkoušela jsem i nějaké seznamky, ale není to vyloženě pro mě, protože nevím, co si mám psát a nevím ani, kdo se tam skrývá zatím. Takže neměla jsem to štěstí a zkouším teda teďka Naked Attraction a uvidíme.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Ráda tě vidím, jsi nádherná.
4: Děkuju.
2: Jak se cítíš?
4: Dobře.
2: Mirko, já o tobě vím, že ty pracuješ s výbušninama.
4: Ano.
2: Táháš si práci domů? Jsi výbušná i doma?
4: Ne.
2: Nejseš?
4: Ne.
2: A máš hodně kamarádů?
4: Mám spoustu kamarádů a berou mě tak, jako, že většinou jsem taková vrba, že se mi hodně svěřujou.
2: A svěřujou se ti i s nějakýma intimníma věcma, nebo tak jako?
4: Taky.
2: Taky, takže toho ano. Hodně víš. Dobře. A přišla jsi sem dneska proto, aby jsi našla životního partnera, nebo milence, nebo kamaráda s výhodama?
4: Od každého něco.
2: Dobře, máš tady dost boxů. Bohužel jenom jeden s tebou půjde na rande. Za těmito barvami je pět nahých mužů a každý z nich má něco, co tě zaujme. To už víme. Na tobě je si postupně vybírat, až tady zůstane jeden, který se ti vizuálně nejvíc líbí, no a vy pak půjdete na oblečený rande. Jseš ready?
4: Ano.
2: Jseš připravená vidět tu parádu, která na tebe tady čeká?
4: Jsem připravená.
2: Dobře. Tak v tom případě poprosím kabinky nahoru.

0: Nechám tě chvilku rozjímat. Kdy jsi naposledy, nebo jestli jsi někdy v životě, viděla takhle 5 krásných pindourů prostě v kuse? Viděla jsi někdy?
1: Ne, nikdy.
0: Jsme rádi, že jsme ti to tady v Naked Attraction mohli splnit poprvé.
1: Jo.
0: A když se tak rozhlídneš, můžeš zprava doleva, zleva doprava, tak kde se ti to nejvíc líbí?
1: Wow, tady na mě mávají někteří. Jo, tak...
0: Kde tě to zaujalo úplně nejvíc?
1: Asi tady.
0: Tam?
1: No, taková aktivita.
0: Chci se tam vydat?
1: Můžeme.
0: No tak tam jdeme. Řekla jsi taková aktivita. Takže my jsme šli tady k žlutému boxu kvůli tomu, že vidíš, že pán je aktivní.
1: Ano.
0: To se ti líbí?
1: Víte, jak taky tanečník.
0: Takže byste doma, takže byste doma prostě tancovali pořád. Takže to je jediný důvod, proč jsme tady, je ta aktivita.
1: Ne, jako líbí se mi tak asi všechno. Má pěkné ruce.
0: Aha.
1: Jo.
0: Ruce je něco, na co koukáš?
1: Uh-huh. Koukám, jo, to mám ráda, no. Už má chlap takové pěkné dlouhé prsty.
0: Dobře, tady se žlutý box se nám úplně prodává. Já nevím, jestli tě nemám otáhnout nahoru, jinak už. No a když jsme tady v Naked Attraction, takže se ptám, co penis? Spokojenost?
1: Jo, takový akorát.
0: Mm-hmm. A je to pro tebe důležitý? Jako třeba velikost penisu?
1: Asi jo.
0: Co se týká chlupů, máš nějaký preference?
1: Nemám, jako... Nevadí mi, jako mám ráda oholené, ale když není oholený, tak mi to taky nevadí.
0: Si ho oholíš, když tam doma.
1: Dobře. Ale líbí se mi prostě, že takový jsou, všichni jsou takový chlapy prostě, jako takový fajn.
0: Mm-hmm. A třeba varlata řešíš, jako jestli jsou víc u těla, nebo...
1: To se mi líbí, jak jsou víc u těla, ale...
0: Jo,
1: naloženě asi.
0: Můžeme jenom říct, že se ti... Počkej, Mirko, pojď radši dál.
1: Jo, jdeme dál, jo.
0: A kam bys ráda teď? Můžeme klidně postupně. Tady naopak to vypadá na buddhistickýho mnicha. Uh-huh. Tady je to vyrovné, ale dlouhý prsty.
1: Uh-huh.
0: Jsi spokojená takhle?
1: Jo. Uh-huh.
0: Ale vypadá to, že tam je nějaký zranění. To vypadá na krájení cibule, nebo... Ne? To je z práce? To zranění? Váleční zranění. A pracujete prstama? Modrý boxy? Jo. Jestli pracuje prstama, tak to bude asi šikovný. Doma. S prstama. No a co jinak vidíš?
1: Jo, tak tady ten je takový víc trošku chlupatější, ale taky není takový chudší. Ale to mi taky jakože nějak nevadí, ale vypadá taky dlouhé nohy, pěkná.
0: Tady je evidentní, že jsou taky sportovnější nohy. Mm-hmm. Potřebuješ, aby chlap byl sportovně založený?
1: Není to nějaká priorita, jako...
0: Ale tak je to fajn, občas výlet na kole nebo tak.
1: Určitě.
0: Modrý boxy rád výletíte? Vezmete naší Mirku, když tak na výlet. No,
1: jo, super.
0: Krásný. Tak jo, tak jdeme dál zase. Děkujeme. Koukám, že Fialovej zjistil, že se ti líbí aktivita.
1: Jo, tak tady předvádí úplně tango.
0: Tady teda, no, tady už teda je to v podstatě hotový, kdyby si chtěla.
1: Nebo kdybych chtěl už nahory si vyšlápnout někam.
0: No, Fialový boxy rád běžkuješ, vypadá to, že jo? No,
1: jo, mají takové nohy, takové pevné. Zvalnaté, jako no.
0: Ale koukej, už i zadek vidíš. A penis dobrý? Spokojenost?
1: Jo.
0: Spokojenost, no. S pánem to vypadá, že se nudit nebudeš. A co třeba smysl pro humor? Tady to vypadá, že už...
1: Jo, to je taky důležité.
0: Ráda se směješ, je to dost evidentní. Jsou jako i trošku jako jizvy, to znamená, že má hodně věcí za sebou, že bude takový zkušený, že chodí do věcí po hlavě, nebo spíš po nohou. Ano, no tak jo, tak moc děkujeme a my jdeme zase o kus dál. Tak zelená. Tak jsme u zeleného boxu a já se tě teď ptám, co vidíš?
1: Vidím, že to tady úplně jiné, než tady vedle.
0: V čem?
1: Všechno je takové větší nějaké. Jo.
0: I chlupy jsou delší.
1: Ano. A takové jakože pěkné, že vůbec nic nezakrývají, všechno jde dobře vidět.
0: Vidíme trošku odkrytější žalud. Líbí se ti to?
1: Jo, právě, že to vypadá pěkně.
0: A co třeba obřízka? Měla jsi nějakého chlapa s obřízkou?
1: Měla? Jo.
0: A lepší?
1: Nevidím tam nějak moc velký rozdíl. Jako
0: takže neměl větší výdrž, jo? Říká si většinou, že mývají?
1: Ne.
0: Tak se nebude koukat. prsty taky dlouhý.
1: Ano. Pěkné zatím... ruce taky takové, no.
0: Zatím ti tady vybíráme všechno, co jsi chtěla teda.
1: Ano. To právě nebudu vědět. Vypadá takový jako možná takový serióznější trošku. Mm-hmm.
0: Tak jo, tak jdeme k dnešnímu poslednímu těličku a to je červené. A máš před sebou poslední hodnocení spodní části těla. Tak...
1: je to takové všechno akorát, jako krásné ruce, krásné nohy, pěkné nechty má taky, jako to se mi líbí.
0: Krásný proporce jako nohou, lítek.
1: Ano.
0: Co třeba lítka, koukáš na lítka?
1: Spíš jako tak celkově asi na ty nohy, no, jenom tak na lítka.
0: Tady to vypadá, že pán třeba hodně sportuje,
1: ano,
0: nebo běhá,
1: ano.
0: Že jo? A sportuje. No. A vypadá, že je vyšší.
1: Ano, hodně.
0: To se ti taky líbí. Dlouhý prsty, dlouhý ruce, vyšší, krásný penis.
1: Jo.
0: No, budeš to mít těžký, no.
1: Budu.
0: Tak jo? Ještě předtím, než někoho vyhodíš, tak... se můžeš podívat i na zadní část těla, chceš?
1: Ano.
0: Je pro tebe zadek důležitý?
1: Jo.
0: No, tak v tom případě ti to nebudeme odpírat a poprosíme pány, aby se nám otočili čelem zad.
1: Ty brďo.
0: Ty jsi úplně nadchla, neboj se prostě říct, co cítíš.
1: Boží, jako. Pěkné, takové kulaté zadečky. Mm-hmm. A tam vidím, že svaly pracují taky. Mm-hmm. Vytrénované.
0: No, teď už je to jenom na tobě, abys mi řekla, kdo tě vizuálně, protože o ničem jiném to teď není, nejmíň zaujal.
1: Tak asi...
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 79,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Fernet Stock Standard za 119,90. Albert.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Káva Perla Origins Columbia 250 gramů za 109,90.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. mBank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
5: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý. Ochutnejte mistrovský koláč z jihočeského podmáslí a vláčného jemného těsta. Tento týden za 14,90. Albert.
8: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Albert Bratwurst s apkou za 39,90 nebo Albert masová klobása salsiča za 54,90. Albert.
9: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
3: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Ochutnejte Excellent vepřové trhané za 99,90 anebo burger Angus za 79,90. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
11: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
10: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
12: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
10: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
11: Já vás biju ještě.
13: Do Penny dorazila polštářová zoo. A navíc fakci, vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. Penny.
14: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
15: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Autoactive.
1: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata Rubín za 64,90 a vejce M za 49,90. Bila.
3: Nevyrábíme auta.
4: Cože?
3: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
5: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
6: Tyjo, to je neskutečná šance.
7: Maxi Výprodej.
8: Dopřejte si dokonalý šálek kávy každý den s automatickým kávovarem za akční cenu. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Pizza Ristorante u nás, apkou za 49,90, Mioneto Prosecco při koupi dvou a více kusů za 109,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
11: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko s Mirkou pokračuje dál. Ale jeden z našich nahých odvážlivců se naopak bude muset rozloučit a odejít.
13: No, teď už je to jenom na tobě, abys mi řekla, kdo tě vizuálně, protože o ničem jiném to teď není, nejméně zaujal.
14: Tak asi tato kabinka.
13: Ale zadek byl dobrý. Dlouhý prsty. Miri, abys neudělala chybu.
14: Tak musím někoho vyřadit, bohužel.
13: Takže modrý box.
14: Je to hodně těžké, ale modrý box.
13: Jemu 43, Pepovi, je to umělecký kovář a je z Novýho Bydžova.
14: Tak bohužel, musela jsem někoho vyřadit.
13: Moc děkujeme, jste strašný hrdina, že jste tady byl. Máte krásné ruce, Miri.
14: No já
13: chyba, měj se moc hezky a...
15: Taky, děkuji.
13: Hodně štěstí.
15: Děkuji.
16: S nahotou nemám zkušenost žádnou, tady to je první. Bylo to super a užil jsem si to. Slečna byla hezká, škoda, že to nevyšlo, ale asi to byl osud. Přihlásil jsem se, protože jsem chtěl nějakou zkušenost a taky třeba si najít partnerku. No.
13: Jedna kabinka je prázdná, čtyři jsou stále plné a teď budou ještě plnější, protože my ti ukážeme, jaký mají hrudníky. No tak jo, tak jsi připravená. Fialovej už se nemůže dočkat. Tak si to řekni.
14: Tak boxy nahoru.

0: krásné tělo.
1: Začneme zase z druhé strany, můžeme, aby to bylo spravedlivý. Vidíme nějaký náhrdelník.
2: Ano.
1: Nebo jak se tomu říká u chlapů?
2: Známka.
1: Psí známky? A evokuje to v tobě něco, když má na sobě někdo psí známky?
2: Líbí se mi to.
1: Líbí se ti to? Je to takový chlapský, jo. Co se ti líbí v červeném boxu?
2: Je takový vysoký, mají takové pěkné ruce, ty ramena, jako.
1: Ale zatím koukám, ty jsi hodně potetovaná a koukám, že tady máme úplně čistý těla. Je to pro tebe překážka nebo naopak?
2: Pro mě ne. Pro mě to překážka není, když nejsou potetovaní, ale by to nebyla překážka pro ně, že já jsem třeba.
1: Tak jo, takže s červeným boxem jsme hotoví, jdeme na zelený. A tady se nám zase odkrylo trošku víc ochlupení. Říkala jsi, že s tím problém nemáš?
2: Ne, ne vůbec, no. Působí na mě takový jako spíš někde do kanceláře nebo něco, nebo...
1: Tak se zeptáme. A pane v zeleném boxi, jste spíš v kanceláři, máte sedavější zaměstnání? Jasně, no spíš ne, aha. Tak něco mezi, dobře.
2: Ještě nějaký kontrolor mě napadlo.
1: Je to možný, je to
2: nějaké
1: možný.
2: Čojky nebo něco.
1: Je to kontrolor? Byl, jo, tak možná byl kontrolor. Tak to znamená, aha, to znamená, že už není. No tak, kdyby byl v důchodu, tak to znamená, že tebe má spoustu času, to by bylo hezký. Že byste mohli trávit všechen čas světa spolu. Tak jo? Tak děkujeme. A tady prostě, jestli můžu někomu dát diplom, tak to dám určitě pánovi ve fialovém boxu. Tančíš ráda, protože to vypadá,
2: jako
1: že budete tančit.
2: Ráda, ano.
1: A dlouho, budete tancovat dlouho, protože pán se od začátku show ještě nezastavil.
2: Jako tak dlouho by asi nevydržela.
1: Nevadí, bude tancovat sám. Jako, jestli už tady teďkon takhle hodinu stepuje, tak víš, jak to bude vypadat v posteli?
3: Podle nedávného průzkumu mezi 2000 ženami může tanec skutečně prozradit sexuální schopnosti u muže. Více než 80% uvedlo, že šikovní tanečníci jsou lepšími milenci, zatímco 67% řeklo, že přehnaně výrazní tanečníci podávají v posteli špatný výkon. Vypadá to, že Shakira měla pravdu. Boky nelžou.
1: Koukám, vyholený komplet. Takže se o sebe stará.
2: Ano.
1: To je dobrý, no. Ten je nabuzený. Tak jdeme dál.
2: O, vidím taky vysokého muže. On má postoj, takový mužný. Pražej takový jako sebevědomý asi.
1: No a opálení třeba? Vypadá, že je víc opálený.
2: Jo, opálení mám taky ráda. A tak záleží, jak člověk chodí na sluníčko nebo do solária. Ale líbí se mi, že je to takové přirozené, že to není úplně nějaký...
1: Taky vypadá, že je oholený.
2: Ano.
1: Takže se o sebe taky asi rád stará. Jezdíš ráda na dovolenou?
2: Jezdím ráda. Moc ráda.
1: A kam?
2: Kdekoliv.
1: Kdekoliv?
2: Ano, já ráda cestuju, takže kdekoliv.
1: Cestujete rád, pane, ve žlutém boxu? Jo. Co nuda pláže, máš ráda?
2: Ano.
1: No tak se můžeš i zeptat, jestli byste spolu šli...
2: Jo, šli.
1: No tak vidíš, tak šli. Tak půl práce je hotový.
2: Že není celý oholený, se mně líbí, jakože je to takový i chlap. Prostě, jako no.
1: Chceš se ještě něco mrknout? Chceš teď ještě vidět záda?
2: No tak jestli můžu, tak
1: ale, řekni si to.
2: Jo,
1: už tak... se nechám na tobě.
2: Tak prosím, otočit.
1: Hele.
2: Jo.
1: A chceš všechny otočit?
2: Všechny, prosím.
1: No tak, Mirka si řekla, že chce všechny. No jo, fialový boxík už se úplně spotil, ano. Musíte si dát chvilku pauzu, no. Vy tam skáčete jak kašpárek v krabičce.
2: Ano, ano.
1: Záda dobrý?
2: Jo.
1: Spokojená?
2: Krásné, ano.
1: Tak Miri, s kým z tohohle kvarteta ti to podle tebe bude nejméně ladit po fyzické stránce?
2: Jsi zelený.
1: Zelený. Zdeněk, 66, technický kontrolor, ale v důchodu a je z Plzně. Je ti to líto, je. Vždycky to je líto. My moc děkujeme, měj se moc hezky, užij si krásný život v důchodu.
2: Oh, ahoj.
4: Ahoj. Škoda, že jsem vypadal brzo, jinak vypadala dobře. Jako brzy je to, že si mě nevybrala. Už delší dobu hledám ženu, a než přes inzeráty jsem zjistil, že to nějak nefunguje. Že jestli sem přijde nějaká jedna odpověď a to ještě Bůh ví z kama a tak. No tak rozhodně hledám vážný vztah. Jako na toto nějaké ty... To flirtování, jak se to bude říkat, to pro mě není. Kdyby mě nezavřeli, že bych vylezl na ulici vyslečený, tak klidně by mě to nevadilo.
1: A teď ti ukážeme, jak vypadají jejich obličeje. Na co první koukáš?
2: Asi na oči, na úsměv.
1: Mm-hmm. Takže úsměv, zuby. Mm-hmm. Dobře, jo. Tak se mrkneme pánům na zoubek.
2: Už to jde.

0: žlutý box po tobě pokukuje, mrká na tebe. Ty by to úplně vyvedlo z míry. Miri, ty jsi normálně červenáš. Ty vypadáš jak ten červený box. Tak co? Tak říkej.
1: Jo, super. Takový sympatiák, jo?
0: Jo.
1: Usměv, mrká.
0: Co bousy? Máš ráda bousy?
1: Jo, mám, mám. Mm-hmm. Tady tohle.
0: Tohle přesně.
1: Jo, přesně. No,
0: vlasy dobrý? Potřebuješ, jo. Máš ráda třeba delší, kratší?
1: Asi takové. Taky kratší klidně můžou být. Mm-hmm. Jo.
0: Máš tetování? Mm-mm. A nevadí ti náhodou, když Mirka má tetování?
1: No, právě.
0: Nevadí mu to, tak dobrý. Tak pojď, fialový box, konečně to vidíš celý. Myslím si, že tě už nemohl víc zaujmout.
1: Akční.
0: Podle mě tady naběhal už tak 5 kilometrů za tu dobu. A co obličej, líbí se ti?
1: Jo, sympaťák. Pusinky posílá pořád.
0: Tady to hodně jiskří. A dokonce můžeš mít 2 varianty. Můžeš mít pána ve fialovém boxu bez brýlí a i s brýlema. Ukažte nám brýle. Ať to vidíme.
1: Jo, jo.
0: Schvaluješ tyhle brýle?
1: Ano.
0: No a poslední ze svaté trojice máme červený box. Co z něj vyzařuje?
1: Taky je sympatiák, ale takový, že ví, co chce, vypadá. Takový klidnější, ale taky takový chlap. Rozvážný, tak jako.
0: Kdy zní takový klid?
1: Ano.
0: Miri, ty jsi měla možnost naše pány nacítit už v podstatě od paty až k hlavě, ale teď dáme pánům možnost, aby nám ukázali, jak dokázali za tu chvíli nacítit tebe. Máš nějakou otázku, na kterou by si chtěla znát jejich odpověď?
1: Jestli by třeba byli pánové ochotní se třeba převlec při nějakých hrátkách sexuálních za něco, za někoho.
0: Za někoho. A já vám dám možnosti, abyste si vybrali, co si myslíte, že se Merce nejvíc bude líbit. Za A. Chci, abyste se převlíkli za námořníka. Za B. Za policajta. A nebo za C. Za Karla Gotta. Jak se tak převlíká za Karla Gotta? No nevadí, to mi pak řekneš, to mi pak řekneš.
1: Třeba zaspíval.
0: Třeba zaspíval. Včelka má já. Já si myslím, že tady byste měla i s tancem.
1: Ano.
0: Mm-hmm. Tak si řekni správnou odpověď, Miri.
1: Ano, za námořníka, takže...
0: No musíš to říct celý, musíš říct. Abyste
1: se převlekli za námořníka, takže...
0: Takže správně.
1: Ano.
0: 2 se trefili.
1: Mm-hmm.
0: No a jelikož jsi nám řekla, že ti jde o to, aby měl tvůj vysněný budoucí přítel, milenec nebo kamarád s výhodama hezký úsměv, tak ty se teď můžeš pánům podívat na zoubek. Mm-hmm. Oni se kvůli tobě usmějou.
1: Jo.
0: Všechno už znáš, zuby už znáš, jediný, co neznáš, je jejich hlas. Takže teď položíš jednu otázku stejnou pro všechny a oni ti postupně odpovědí. Mm-hmm. Takže, co by tě zajímalo?
1: Jaký mají pánové rádi sex? Třeba, když už jsme tady. Jestli divoký, romantický, nebo...
2: Já jsem dominantnější mazel.
0: Dominantnější mazel? To je hezký. Mm-hmm. To je hezký spojení. Takže, co máte rád v posteli?
3: Tak já se přizpůsobím.
0: Jo.
3: Takže jsem flexibilní.
0: Mm-hmm. Dobře.
2: Když se za ženou uspokojeme zájem.
1: Tak to je super taky.
0: Nemáš to jednoduchý. Já jsem ti to chtěla ulehčit, ale podle mě jsem tě ještě přitížila. Už zbývají jenom 3, ale lístky do finálového autobusu máš jenom 2. Takže my někoho musíme poslat domů.
1: Mm-hmm.
0: Kdo to bude? Máš tady zastoupení klidu, humoru, vášně.
1: Škoda, že to nejde tak dohromady všechno.
0: Jako potom si dělejte, co chcete, ale tady potřebujeme vybrat jenom jednoho.
1: Tak se teda musím rozloučit. Takže se bohužel musím rozloučit tady s fialovým boxem.
0: Miroslav je sanitář, 42, říkám to správně, a z Královéhradeckého kraje. Byl jsi fantastický, já jsem se dlouho takhle nebavila. Moc ti děkujeme za tvůj fyzický výkon, protože byl obdivuhodný. Mirka se mě ptala, jestli jsi na baterky. Pokud seš, myslím si, že si je musíš jít dobít, protože je máš úplně vybitý.
3: Já mám se nabitý.
0: Máš je furt nabitý? To je krásný. Tak dneska bohužel nic.
1: Bohužel.
0: Můžete si podat ruce, nebo se obejmout, jak to cítíte.
3: Díky, ahoj.
0: A já myslím, ahoj. Že přijde někdo. Někdo příště. Nebo někdo jiný. Tak děkujeme moc.
3: Díky. byla příjemná, jako i celkem postavou, pološtíhlá, pěkná holka. První se na to zkusil na castingu, druhou teďka při natáčení. Není mi nepříjemná, je to přirozenost člověka, že narodil se nahý, začnu chodit na nula pláže. Teď hledám ženu na celý život, abych mohli založit rodinu. S úsměvem jde všechno líp a s láskou ještě líp.
0: Miri, a ještě předtím, než ti sem dám ty tvoje dva vyvolené chlapy, tak poprosím tebe, aby si sundala svoje šaty a aby si ukázala ty, co pod nima máš. Protože pánové jsou určitě hodně zvědaví, co? Hele, viděla jsi to? Bylo to tam. Tak utíkej, slikni se a ještě zavolám, tak přijď za náma.
1: Dobře.
4: O přízeň Mirky se teď utká 45-letý Josef, skladník a amatérský fotograf z Vlkoše a 44-letý Martin, řezník a uzenář z Brna.
0: A já mám teď, pánové, pro vás poslední úkol, ale nebojte se, už je jenom příjemný. Vy se navzájem ohodnotíte a řeknete, co se vám na první pohled na tom druhém nejvíc líbí.
5: Tak Pepa je takový symetrický, víc chlapský, usměvavější možná.
0: Dobře, tak jo. A Pepo, co se ti nejvíc líbí na Martinovi?
6: Tak jsi určitě víc vysportovanější, si to typ.
0: To je hezký, já miluji, když se lidi takhle chválí. Tak jo, tak jste si to řekli, kluci, děkuju za to. A teď sem pozveme Mirku. Jste zvědaví na ní?
5: To určitě.
0: No, já taky. Tak Miri, pojď za náma.
7: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
8: Do Penny dorazila polštářová zoo. A navíc v akci vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
9: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind, čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. mBank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
13: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
14: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
15: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil. Jo!
16: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
17: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
16: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
18: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
16: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
17: Já vás biju ještě.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
2: Ale já říkal blond.
3: Kdy to je? Trochu blond.
4: Co ta polička?
2: Bude.
4: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
5: Vodafone.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní za 7,90 Tesco jogurt bílý a Tesco oplatka s krémovou náplní za 6,50. Tesco, počítejte s námi.
7: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Datár pořádá Maxi Výprodej.
10: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi Výprodej.
12: Dopřejte si dokonalý šálek kávy každý den s automatickým kávovarem za akční cenu. Datár, opravdový elektrospecialista.
13: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
14: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
15: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
16: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
17: Ty brďo.
18: Wow. Prosím.
16: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
19: Akorát ho chytit.
20: Zaujímavé.
16: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
21: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.

0: Mirka si nechala z pěti nápadníků dva, kteří ji zaujali nejvíc. A teď před ně předstoupí bez oblečení a vybere si, s kým půjde na rande.
1: A teď sem pozveme Mirku. Jste zvědaví na ní?
2: To určitě.
1: No, já taky. Tak Miri, pojď za náma. Ahoj, Mirko. Jak se cítíš?
3: Dobře.
1: Jsi nádherná.
3: Jo, děkuju.
1: Ano. No, tak chci slyšet, co vidíte. Mirka teď
2: krásná,
1: celou dobu...
2: Krásná pusta, krásná ústa. Takže to hezčí oči.
3: Jo, děkuju.
1: Takhle, co vidíš ty?
2: Super tvář.
1: S kým to bude?
3: Už si musím vybrat, Kryl.
1: Už všechno víš, už určitě srdce ti napovědělo.
3: Prďo, to je těžká. Strašně.
1: Bys mi neříkal, že to bude jednoduchý.
3: No.
1: Vybíráš si parťáka na život, no, je to těžký. S kým dneska půjdeš na oblečený rande?
3: Tak asi tady s pánem.
1: S Martinem. Tak ty půjdeš na rande s Martinem a Pepu dneska pošleš domů?
3: Dobře.
1: Tak jo. Tak Pepo, moc ti děkujeme.
2: Já mám Pepi, já jsem spolu šťastný.
3: O, díky.
1: Skvělá práce. O,
3: děkuju.
4: Mirka byla sympatická ženská v obličeji, ale já mám radši štíhlejší typy a výraznější kotníky. Když jsem s Hecu pořádali běh na háčů, ale stejně jsme s kámošem vězděli dva na té vejce, jo. Od lidí se nepřidalo teda. Já jsem se přihlásil trošku tak z Hecu, protože už jsem kdysi v reality show a každý se ptal, když se přihlásím do něčeho znova. Jsem to nevěděl, o co jde, ale jak jsem to sledoval párkrát, tak se mi ten pořád líbil. Jako je to trošku bizár, ale ne tak hrozný podle mě. Já hledám vážnější vztah a mám rád tyto typy podobné z moderátorky.
1: Přijmi své místo, protože teď už budeš stát vedle Martina. Doufám, že už na pořád. To je hezký. Přeju vám, ať si to moc užijete. Můžete se oblíknout. Užijte si drink a pak nám dejte vědět, jak to dopadlo. Já vám budu hrozně fandit.
3: Děkujeme.
1: Tak šťastnou cestu.
3: Díky moc. Boží, to bylo. Na mě Martin působil od začátku sympaticky. Je to takový muž, ale jde vidět, že je citlivý a takový rozvážný a to nakonec bylo důvodem, proč jsem si ho i vybrala. Takže se těším, až ho poznám trošku víc.
5: Nečekal jsem, že vyhraji, ale čekal jsem, že bych postoupil mezi ty poslední dva. Mirka je krásná ženská, má krásný tělo, oči, ústa a na rande se určitě těším, povykládám si po dlouhé době s nějakou ženskou.
2: Ahoj, Mirko.
3: Ahoj.
1: Líbí se mi i oblečený.
2: Nervózní?
3: Jo, hodně.
2: Jo, já taky. Byl jsem moc rád, že jsi vybrala mě.
3: A že jsi tak odhodlal jít tak do takového toho.
2: No tak všechno se musí zkusit, že?
3: Že jo.
1: Myslím, že se v něm skrývá víc, než dává najevo.
2: Kdy jsi to rozhodla sama?
3: A říkám, a jo, jdu, protože nějaké ty seznamky psací, to jo, mě to prostě to vůbec.
2: Prvotně jsme trošku byli zmrzlí, pijem se.
3: Jo, můžem. Víš, ústit.
1: Působí na mě, že je trošku stydlivější.
2: A pochopil jsem, že máš ráda přírodu.
3: Jako celkově tak cestování.
2: Jako do zahraničí, jej, nebo?
3: Taky.
2: Mám dítě, dceru, 26 let. Mm-hmm. Už je dostudovala. Ty teda si žádné děti neměla nikdy, nebo?
3: No.
2: Ptám se Mirky na ty děti. Asi prošla nějakou tragickou událostí.
3: Jako měla jsem dceru, ale už jo, nemám právě, no, takže...
2: To mě mrzí, promiň. Dostal jsem se do té trapné situace.
3: Jo, to nevadí, to už nemůžeš vědět. To je...
2: Kde pracuješ?
3: Já pracuji jako ve fabrice, ale s výbušninama pracuju.
2: Ty brďo, já jsem taky ve fabrice. Řezníka dělám už 17 let.
3: Je v něm od každého něco. Takový básník a přitom dělá takovou práci, která je drsná.
2: Máš nádherný oči.
3: Děkuju, ty jsi to říkal už tam. A ty taky ale.
2: Oči na mě působí kosmicky.
3: Já si třeba teďka připadám, kdyby mi bylo 16, jsem na rande.
2: Jo.
3: Podle těch očí si myslím, že se mám ještě na co těšit.
2: Tím, že se mě líbí, Mirka, tak bych chtěl zkusit pokračovat.
3: Třeba dopracujeme i k tomu, že nám to bude klapat i v jiném. Třeba i v posteli. působíš na mě strašně sympaticky a jsem ráda, že jsem si tě vybrala, tak doufám, že budu mít jako příležitost tě poznat ještě jako víc.
2: Samozřejmě, ty se mi líbíš taky moc. Uvidíme, jestli to můžeme někam posunout dál.
3: Uvidíme.
2: Pusu.
6: Tak stále si píšeme, raději se vidíme, než si voláme.
7: Stále nás to k sobě přitahuje.
6: Tak já jsem našla svého námořníka.
7: A já svou vetici. A vyplouváme.
6: Zbytek už je cenzurováno.

0: Pip.
1: Tenhle pohled si můžeš užít.
0: Ano. O, jo.
2: Další díl už za týden. Ve 22 hodin. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
3: Ty brďo.
4: Wow.
5: Prosím.
2: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
6: Akorát ho chytit.
7: Zaujímavé.
2: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
8: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín, kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Kaufland.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 7,90 okurka hadovka kus a Häagen-Dazs zmrzlina za 99,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
10: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním. Yes.

0: Banka.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
5: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
6: Já taky.
7: My taky.
8: Já taky.
9: Úsměv.
10: iPhone.
11: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
12: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
13: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
14: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Monikuba Gárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maškova,
16: René Dan,
17: Monika Tymková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrana.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
20: Návykový látky až po samotným přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji nabíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: nádobí mě nezdrží. Souvod? Somat.
1: Kdo chce, ten si poleží.
2: Souvod? Somat.
0: Party večer rozjedem.
1: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
3: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. mBank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
8: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne.
12: Tady podpísek.
13: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
14: L'Oréal Paris uvádí.
15: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
14: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
15: Když září moje vlasy, zářím i já.
14: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
16: Ano?
17: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
18: své peníze převést na bezpečný účet.
19: Kdo volá? Brankář?
17: Bankéř.
19: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
18: Mě řekni, co? Cože?
19: Nemáte?

0: máte? Tak tu máte.
1: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
2: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
3: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba výkonný Samsung Galaxy S25 Ultra nebo stylový A57 5G. Ušetří se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka SkyTubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou SkyTubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
5: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. Patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ten den změnil úplně všechno.
3: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
4: Všechny stopy vedly na jedno místo.
5: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
6: Záhada, co?
7: Ty už mě nemiluješ?
8: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
9: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka. Banka českého hokeje.
10: Kam ta tržba mizí?
11: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
10: A dost.
11: Příchozí platby.
9: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.

0: Tento příběh je věnovaný jako památka těm, kteří takové štěstí neměli. V minulém režimu vyhaslo při útěku za svobodou stovky životů. Další tisíce dopadených bylo mučeno, ponižováno a zničeno. Kvůli pár metrům. Svoboda nebyla vždy samozřejmostí.
1: Maximální úspora v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Kešu ořechy za 118,90. A zmrzlinu gelateli nebo bon gelaty různé druhy za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
8: Nádhera, díky, kámo.
9: To nebylo tobě, Ralfe.
5: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. A kustrunová sekačka za 499,90. Zahradní hadice za 199,90. A akunušky na trávníka živý plod za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu

0: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
1: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
2: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To je dopravát.
7: Vyrazte do města i do přírody s elektrokolem Gogen, nyní se skvělou slevou. Tatart.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: S energiemi.

0: Od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
1: nejde elektřina,
0: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.

0: Yeah,
1: let's have
0: a try. Let's try.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2+ neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2+. Více na freestylelibre.cz.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horčíku a vitamínu B6.
9: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.

0: banka.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Tatár pořádá Maxi výprodej.
4: Tyjo, to je neskutečná šance.
5: Maxi výprodej.
6: Dopřejte si dokonalý šálek kávy každý den s automatickým kávovarem za akční cenu. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrana.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
11: Nálikový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Nech do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Kaufland.
1: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně a Pilsner Urquell za 25,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
4: Větší, než si myslíš.
3: Proč prší?
4: Aby se tady cítil příjemně.
3: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
5: Dorazili jste do cíle.
4: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
1: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
6: Extra sleva 10% na celý nákup. Například vrchní matrace po 60% slevě za 1200 korun. Nyní s extra slevou za pouhých 1080 korun. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Maximální úspora v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
12: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
11: Tadá!
12: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
13: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
15: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
16: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
17: Maxi výprodej.
18: To je šance.
17: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.
19: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
20: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
21: Připrav se na Allegro Smart Weeks.
18: Od 11. května začíná festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma. Vstup do světa Ultra Slev až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích. Startujeme už 11. května. Když něco, tak Allegro.
21: Já ti nevím.
22: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
21: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
22: Dobrý den. Jste tu dlouho?
21: Už přes 20 let.
20: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Kaufland.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90 Tesco vejce a Madeta mléko plnotučné za 15,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
4: Extra sleva 10% na celý nákup. Například zahradní set po 50% slevě za 10 000 korun. Nyní s extra slevou za 9 000 korun. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda, nyní za lepší ceny.
7: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
7: Proč prší?
8: Aby se starý cítil příjemně.
7: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
10: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
11: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
12: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
13: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
14: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
15: Pecka, tady dobrý, krása, hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier, dokonalost v detailech.
16: Ale já říkal blond.
17: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
16: Bude.
14: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
18: Vodafone.
19: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapky Finistil pro úlevu od příznaků alergie nebo probiotika Biopron Forte pro doplnění střevní mikrobioty. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
20: Já ti nevím.
21: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
22: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
21: Dobrý den. Jste tu dlouho?
22: Už přes 20 let.
23: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
24: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
25: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
0: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
1: Maxi výprodej.
2: To je šance.
1: Užijte si sport i filmy v top kvalitě s televizí TCL za skvělou cenu. Datart.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
25: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
25: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.